0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si...

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně, ne

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Hezký a příjemný večer, milí časoví posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kolík. To byl Buddy Rich, Dám si dvakrát. Dneska to vypadá, že to bude asi hodně moderní, nebude. Něco málo, jo, ale většinou se budeme držet starých klasických kousků. Ale budou tady slavní housisti, z toho jeden z nich má narozeniny a pár nějakých takových drobnějších záležitostí, který vás jistě potěší a zajímavá rubrika do jazzu ne. Tak to bychom měli úvod a hned další věc, kterou tady mám, je Bee Butterfield a jeho jazz band Wonderful World.

A dáme se do toho slavného houslisty, který má dneska narozeniny, pakli to teda posloucháte 29. září. A pak tomu ještě nějaký muzikanty přihodím, ty ovšem teda narozeniny dneska nemají. Tak koho to máme? Bude to nikdo jiný než Jean-Luc Ponty. Narodil se v muzikantské rodině, máma, táta, všichni hráli, studoval na konzervatoři, pak se dostal k takovému veřejnému hraní po klubech a byl z něho velký světový jazzman, houslista, který hrál třeba s mnoha vynikajícími muzikanty. Tak tedy Jean-Luc Ponty v našem kalendářovém přehledu.

Jmenovalo se to Vznáším se na křídlech hudby. Já když takhle poslouchám současní produkce třeba takových různých mainstreamových stanic, jo, tak mám dojem, že s těma křídlama hudby to nebude tak horký. Jo. Spíše mi to připomíná nízkonákladový aerolinky, kde vždycky letušky chodějí a říkají, pasažéři pozor, teď to bude drobátko házet. Ale to už odbočuju, ještě k těm rodinným poměrům u Jeana Luca Pontiho. Má dvě dcery, tam se to pořád přenáší, ta genetická vazba muzikální. A jedna z těch dvou dcer se jmenuje Klára, je význačnou pianistkou a taky Jean Ponti s ní natáčel některé zajímavé projekty. A další kousek, který tady mám, tak to je orchestr Kanta Basieho se Sammy Davisem juniorem a dívka s Ipanémy. Tak aby jsme si připomněli to mimořádně změněné, klimaticky tedy a velmi zateplené léto.

Tak vidíte, s tou modernou to zase nebylo tak hrozný. A teď si dáme nějaký houslistě, ještě budou. Ale ty narozeniny už nemají, bude to Joe Venuti. O tomhle chlapíkovi jsem tady už několikrát mluvil ve Staromsově, taky už tady občas byl. Zahraje nám dva kousky, a to konkrétně Something a Nothing. Bude to oddělený jinglem, tak si to užijte.

Když už je řeč o těch houslích, tak nesmí chybět slavná dvojka Django Reinhardt a Stepan Grappelli, Lady Be Good.

praská to hezky, no tak ostatně standardní deska, 78 obrátek do stereo sluchá, vlastně mono sluchátek v té době. Teď si připomeneme Boba Crosbyho a Boba Katze Neklidný nohy. Když hrajou jazz, jo, tak to vám to škube nohom lidsky.

Tak co bych ještě pro vás našel? Za chvilku by měla být rubrika Do jazzu, ne? Překvapení ze zálohy. Ale mám tady ještě Vlačeslava Irmanova, konkrétně Candy s orchestrem Karla Vlacha.

A je tu rubrika Do jazzu ne. Dneska to bude pro drobátko silný povahy, ale no, nechte se překvapit. Zuby, to je hrozný téma, co? Ale my preventisti, že co chodíme na preventivní prohlídky ke svýmu zubnímu lékaři, tak nám to nerva netrhá, ale však víte dobře, před zubní ordinací v té čekárně, že to jsou nervy, ale bavíme se teda o muzice. Bobři, to je countryová kapela, nebo taky byla, nevím, jestli ještě hrajou. Byli to takový srandisti, jako její Spike Jones country muzice, a ty předělali starý standard countryovej ruby do takový zajímavý písničky o zubech. No, tak nebudem to prodlužovat, dáme to tam.

Jak jsem sice říkal, my preventisti, jo, ale jak jsem teď udělal inventuru zbytku svých zubů, no nechci být nechutnej, no ale musím tam asi taky jít, no, tak držte palce. Aby jsme to napravili, závěr Kornu je dílo. Vzpomínali jsme v minulém pořadu na Evičku Olmerovou, tak ještě jeden kousek od ní dneska na závěr. Tak tedy děkuju vám za poslech, mějte se fajn a při příštím starým psu, co hraje jazz, to jsem já, opět naslyšenou.

vám zdal mnohem víc. Co neboj, legendou byl málem v blikajících.

0: Poslouchali jste 239. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Hej, hej, hej, hej.
9: Hej, hej, hej, hej.
10: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: Posloucháte Hej Rádio.

0: Rádio Hej. Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hej Rádio. Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
1: Ano, dámy a pánové, krásné, dobré ráno, ničím nerušené. A máme šestku v kalendáři, 6.10.

tak jak to vnímáte, tak jak to slyšíte, ano, dnešní hezké ranko, dobré ranko, ranní Ether, ranní proud, který vám také přináší stavební holding Enteria Pardubice, nastartoval nikdo jiný než Lenny Kravitz.

Dámy a pánové, dnes už se dá říct a tvrdit legendární věc Power Station. Za malý okamžik také 4:07 a za Zenitem není rozhodně naše Lenka, která přináší aktuálně počasí, mrkneme na oblohu.

0: A šlápnutá muzika z Německa, Bonfire, 7:15, Hlenka, jdeme na oblohu, počasí aktuálně.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Lence, děkujeme, zdravíme také našeho skvělého posluchače Vaška z Hlinecka. No a každopádně další muzika nás čeká, pojďme na to, posloucháte Ranní éter, Hraní proud.

Bezvadná parádní muzika od Lady Katy, hlava, svědomí. Stále nová věc. V jejich registru hudebním, jak se říká, frčíme dál a držíme lajnu hrbičky.

Dámy a pánové, tak jak jsme říkali, tak jsme najeli na českou rokovou lajnou, tu, kterou máte rádi. Dokazanáme, před námi ještě kapela Koda a půjdeme dál. Samozřejmě nás čekají také informace, sledujeme silnice, hlavní tahy.

Bezvadná muzika, skvělý text. Kapela Kuna, Martinu Ksa, Honza Haško a spol. Skvělí muzikanti, bezvadní kluci. A vy na ně rádi vyrážíte na jejich koncerty a pokračujte v tom, protože tahle muzika, jak se říká, nikdy nestárne. Naopak se vrací a jde do popředí. Sledujeme D1, D11. V tuto chvíli tam je pohyb plynulý. Jezdíte bez větších komplikací, tak tedy bez obav, ale budeme to sledovat i nadále. Oh.

Je to tak a je to úplná pravda. Všechno jednou končí a něco zase začíná. Každopádně 50. minuta startuje Zemaný okamžik. Kapela Parta Alchymie. Český jazyk ještě posuneme dál a trošku chvilenku, pár minut. Před malou chvíli jste rozhodně většina z vás stávala a měla jste různé sny a sny měla také Parta All Never.

Ale jsou to oni velmi melodičtí, All Never. Chtěl jsem před celou sedmou raní a žádné spaní už, když stáváte s námi s raním veterem, raním proudem, pumpa.

Píšete nám z Českého Krumlova, že posloucháte Ranní éter, Ranní proud nás těší. Velmi nás to těší. Luděk, lempířská firma, nebudeme říkat samozřejmě logo, ale je to Český Krumlov, tak zdravíme, tam je nádherně. Odozia!

pokud s námi společně sledujete na kostce nad ledovou plochou časomíru, tak vidíte, že nám ještě pár minutek a okamžiků zbývá docela. A proto si dáme vlak, co nikde nestaví.

0: Rádio Hey.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Rádio.
0: Full time, rock for you. Rádio Hey.

zdravíte nás z Brna, do Brna zdravíme i my z Pardubic, ano, z pardubického studia, dobrého rána, ranního eteru, ranního proudu, jak chcete. Ranní manšaft je vám k dispozici. Kapela Citron, tak to ještě, Dimitri ještě.

nadupaná parta Dimitry. Lenka nese asi čaj. Lenka u mikrofonu, každopádně to je úplně jasné, co nás všechny čeká. Čeká nás počasí, půjdeme na oblohu aktuálně. Jaké tedy dnes bude?

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Radio Hey!

Skvělá parta, panoptiko, nech mi tu číslo, těsně před 7:30, radiéter. Full time, rock for you.

0: Dámy a pánové, těsně před půl osmou, úžasná muzika, epický heavy metal. Ano, rok 1980, start, Manowar. V rychlosti ještě vyrážíme na Chomutovsko, silnice číslo 13, pozor, dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
1: Full time rock for you.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

ale jsme tady těsně před 3:48. Hezké ráno vám všem. Dobře víte, že sledujeme také ceny pohonných hmot a od té doby, co do toho zasáhla vláda, tak to sledujeme ještě více za okamžik.

Úžasná muzika, Run to the Hills, Iron Maiden, 7:45 za okamžik. A my míříme na čerpací stanice. Benzin i nafta po zavedení vládních stropů citelně zlevnili. V neděli se podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, prodávala nafta v průměru za 47,99 Kč.

0: says.
1: Hey!
2: Bylo 8 hodin.
0: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
6: Radio Hey.
0: Ano, je to tak a ne jinak, dámy a pánové, posloucháte samozřejmě na vašich oblíbených frekvencích Radio Hey, Radio Hey Praha. Jedeme s muzikou a jdeme do další části.

Ano, je to tak, našlápnutá další hodina, další čas, ve které nás čeká samozřejmě informace, co se týká dopravy, silnice v České republice. Mrkneme se také za počasím, ale čeká nás i sport a aktuálně tenis.

Naši úžasná muzika od Nightwish, skoro 8:45, dáme si za malý okamžik počasí s Linkou, ale teď ještě Linkin Park. Americká formace sestava, rok 1996, tam to startovalo, jinak teď už si dáváme novou sestavu. Mike Shinoda, Emily Armstrong.

0: takovou úžasnou parádní formaci sestavu střídá naše rosnička Lenka a jdeme na počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Tak přátelé, dámy a pánové, počasí už známe na dnešní den. Lenko, děkujeme za spolupráci, frčíme dál. Beastie Boys!

Našládnutá německá produkce Kamarej, těsně před půl devátou. Česká Lípa nám hlásí silnice 9, dopravní nehoda, pozor. Tohle už znáte, naučili jsme vás na to v raním eteru, v raním proudu a je to úžasná věc, Halloween.

Úžasná muzika, německá formace, sestava Halloween, 3:03, my se blížíme do dnešního finále ranního proudu, který vám přinesl a přináší stavební holding. Enteria Pardubice, H-Centrum, sportovní relax, Enteria hokejová hala. A pokud tam chcete dělat v Enterii stavebním holdingu, nic jednoduššího než mrknout na velkaparta.cz.

Kamilo, za námi je před námi poslední informace, ta se týká tenisu sport, ano. První česká naděje na postup do čtvrtfinále tenisového turnaje v Pekingu zasáhla, když Linda Nosková překvapivě hladce prohrála s Ruskou Jekaterinou Alexandrovou 2-6-2-6. Zhruba v 9 hodin vyzve v osmi finále Karolina Muchová grandslamovou šampionku Naomi Osakovou. No a Nikola Bartuňková se utká s Rakušankou Sinjou Krauzovou. Každopádně oba zápasy sledujte v podrobných online reportážích na sport.cz.

Du hast mich. Du hast mich.

fajn. No a my se s vámi budeme zhruba v 50. minutě loučit. Dorazí Jirka Basta, který to vezme krátce po deváté, tedy v 9 a něco s vámi společně.

Dámy a pánové, postaňme všichni, jak se říká, protože je tu co? Je tu dnešní závěr. Loučí se s vámi ranní manšaft a těšíme se zase zítra v 6. Ahoj, nezapomeňte, že Jirka Basta už si nalil svoji kávu, dal si k tomu své redko a za okamžik start. Mějte se, ahoj!

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Kup dřevo!
2: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
3: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time, rock for you.

0: připoutec.
1: Piráti 44, přátelé, tak to musím říct si nahlas. Ale já tady nevím, jestli mi úplně všechno funguje tak, jak by mělo, jestli mikrofon zabírá nebo nezabírá. Všechno to musím ověřit ještě jednou, než se sám pošlu někam, aby se to rýmovalo. Takže jedeme.

0: On otázkou zůstává, zda je všechno na správném místě, tak jak má být. A já jenom věřím, že jako náhradník to tady nějakým způsobem zvládnu, ale musí mít zpětnou vazbu, protože vůbec nevím, jelikož mi tady opět něco nefunguje, něco neštimuje, ale to vůbec nevadí. Prožijeme nádherné dopoledne společně do 12. hodiny, kdybych náhodou mluvil, abyste to neslyšeli, je to na prostém pořádku, protože co? Protože já budu dělat dále jakože nic. Ach bože, co mě ještě čeká dneska? To je teprve začátek.
1: Radio Hey. To je fajn.

Spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia Hej. Sanec, který loví psance. Soustružnost.

Mejdan roku můžeme očekávat z kraje roku. Tak já se teď momentálně musím znovu zaměřit na mikrofon, jestli bude fungovat, nebude fungovat, jak to bude vlastně nebo nebude, protože mám s tím nějaký zásadní a stále nevím jaký, ale to nevadí. Pokud mě posloucháte a jste naladění na té správné frekvenci, tak vám musím říci, že je to fakt venku. Objevil se nový trailer k novému hudebnímu filmu, o kterém možná víte a taky možná nevíte. A napovím, že celý trailer je v němčině, tedy původní řeči domorodých členů kapely. Film Vítr změny alias Wind of Change jasně říká, že jde o babouky a ne Scorpions. Film je režírovaný Alexem Renavidem a začne se promítat v německých kinech 28. ledna 27, ačkoliv zatím není jasné, kdy se film dostane do dalších zemí. Kdo hraje členy kapely, asi není teď důležité. Snad jen slova zakladatele a prezidenta Essex Entertainment Aliho Afshara. Toto obsazení je úžasný soubor skutečně velkého talentu. A herec stvárňující zpěváka Klause Meiného dodal, že chce světu ukázat, že jsou nová generace Němců. Všichni nenávidí politiku, protože politika nikdy nefunguje, ale hudba, všichni hudbu milují, dodal. No a já vám pustím úvodní skladbičku, přestože ji vůbec nesnáším. Už od doby, kdy vznikla. Na Rudém náměstí.

H na Hey Radio právě v této chvíli dohrávají svůj song. Na světě jsou, přátelé, různé anomálie, které vám kolikrát rozum nebere. Třeba otázky typu spíš? Nebo co, nebo kdo vám na to má odpovědět, když spí? Nebo otázka v bytě či domu? Máte tady záchod? To snad ani nebudu komentovat. A nebo jste na obědě, dáte si polévku a přijde někdo nový s otázkou. Ty jsi zdal polévku? Ne, žeru zrovna kaviarové tousty v tekutém stavu. Určitě vy znáte mnoho takových otázek a klidně mi je napište. Budu jen a jen rád. A ještě něco. Víte, kolik lidí si plete levou a pravou ruku? A vemte si, že pravá ruka je ta, co má palec nalevo. A pak

Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Skladba Bestie a kapela Kate Crusher, samozřejmě je to předvolební písnička, dalo by se říct, v tomto čase elity nám rádi lžou a já teď půjdu za sportem, já nejsem žádná elita, já lžu, kradu a souložím pravidelně. Tak, přátelé, dneska jako stínový ministr sportu mohu říci, že 18. hodina 30. minuta bude zajímavá pro ty z vás, co mají rádi tak nějak mistrovství Evropy do 21 let, budeme hrát s Portugalci, ale tam u nich to je vlastně v podstatě 21, to si nebudeme nalhávat. Ti naši dospěláci budou hrát z Anglii dneska ve 25:40. No ale pojďme na tenis aktuálně, protože začíná se stmívat trošičku na WTA turnaji v Pekingu. Nosková to projela s Alexandrovou 2-6-2-6. Na řadě je teď momentálně aktuálně hrající Buchová s Osakaovou, ovšem sice vede při svém podání 30-0, ale celkově prohrává 2-4 v prvním setu. Nás ještě bude čekat v 10:30 Krausová s Bartuňkovou a v 11 hodin Alcaraz Lehečka, to bude také velmi zajímavé, protože Lehečka vlastně je to finále a zatím s Alcarazem vyhrál jen jednou, jedenkrát. Tak doufejme, že si tu formu, kterou si odnesl z Davis Cupu, pokračuje dále a bude jen a jedno. Protože co říkám vždycky, bude hůř, neb dobře už dávno bylo.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.

Na tohle to prostě mají Griff Def Leppard. Mimochodem, Kick je první, nebo byla první novou písničkou v roce 2022 po více než 6 letech a objevila se na jejich připravovaném tehdejším albu Diamonds Are Hallows, které vyšlo 27. května, tuším, toho roku 22. Jinak toto album Diamonds Are Hallows bylo první album od roku 2015 a odkazovalo na původní glam rockové vlny kapel 70. let, jako byly třeba Dave Bowie, Mod Hoople nebo Tyrannosaurus Rex. Samotný název alba je totiž odkazem na text Marka Bolena z písně Bang a Gong s podtitulem Get It On. Mimochodem také video vlastně v podstatě bylo takové elektrické oblečení umělci ve stylu cirkusu, peří, korálky, číry, oblečení, což připomínalo scénu z filmu Rocky Horror Picture Show. Na konci videa kapela stoicky pouzovala před karnevalovým stanem s nápisem Zeď smrti, nejsenzačnější atrakce na světě. Toliko úvod kapely do další hodinky dnešního dopoledne, u kterého vás vítá Jirka Basta.

Kissing Dynamite. Ano, Kissing Dynamite to umí rozbalit na plnou parádu. No ale pojďme za kapelu, dámy a pánové, ve 10:45, tak to za kapelu Bon Jovi, nebo konkrétně za samotným kadeřníkem Zohanem John Bon Jovim. Jednou přiznal, že když v roce 1986 hledal název pro album, uvažoval o krádeži jména Guns N' Roses. Věděli jste to? Zatímco Bon Jovi ve Vancouveru dokončovali svou třetí desku, pouzovali pro propagační fotografie zaměřené na kovbojský vzhled. Když zpěvák objevil název kapely Axla Rose, pomyslel si, že se k němu perfektně hodí, že si ho vezme. Nakonec si to rozmyslel a album vyšlo pod názvem Slippery When Wet. Když se zmínil o skutečnosti, že té takzvané barové kapele zbýval rok do vydání alba, které se stalo nejprodávanějším debutovým albem všech dob, Bon Jovi si pomyslel, naštěstí jsem to tak nenazval. No, dalo by se říct, že ano, Guns N' Roses jsem hrál v závěru minulé hodinky, ale v příští hodince si je dáme znovu a také si povíme, proč byl Axl Rose z Guns N' Roses nedávno vyfocen ve studiu, pokud vás to teda zajímá.

Kdyby skupina Kabát tuhle písničku zahrála na Eurovizi, tak by ten rock and roll možná lépe zabodoval než jejich vlastní tvorba. Kdo ví? Ano, účastnili se kdysi Eurovize a dneska toho litují. A mimochodem, aktuální zpráva pro vás, pro všechny, Česká televize právě nyní oznámila, že se v příštím ročníku nebude účastnit pěvecké soutěže Eurovize, o které hovořím. Potvrdila tak předchozí spekulace, že kvůli úsporám přistoupí k rušení některých pořadů. No já se z toho psychicky nezhroutím. A Tomášovi posílám jeho oblíbenou kapelu za to, že napsal takový krásný mail, který byl jenom pro mě, no a co, jako, ne, díky.

já na Dürlich, dazí Schwag Music, mit Haxen, mit Chlupen. No nic, přátelé, Rammsteiny máme za sebou a pojďme ještě jednou k tomu mistrovství, ne mistrovství, to je Lize národů, fotbale, pro něj jako stínový minister sportu. Bych měl reagovat na to, že varianta, že v naší skupině Ligy národů bude jeden tým pod palbou, po debaklech, byla docela reálná. A všichni uvažovali o jasném týmu, českém. Ovšem omyl. Stalo se to hrdým Chorvatům. A nestačíme se divit. Oni sami říkají, že nestačí, zaostávají, že liga je plná cizinců. Trojnásobní medailisté z mistrovství světa jsou v depresi. Pokud by rozhodovali fanoušci, už by si šel do svazové kanceláře pro výpověď. Kde kdo u nich? V anketě chorvatského webu Index se jich zapojilo 32 tisíc a 2/3 z nich mají jasno. Slaven Bilic u fotbalové reprezentace nemá co dělat. No, na to, že jeho éra začala před týdnem a půl v pražském Edenu, je to drsný vývoj, ale nikoli nepravděpodobný, jakkoliv je Bilic národní fotbalovou ikonou. Co se chce říct, je také to, že Chorvatsko má za sebou největší ostudu moderní fotbalové historie. My už to máme taky za sebou a taky myslím s Angličany. Když v sobotu prohráli doma z Anglií 0-7, my prohráli tam, ne doma, že? No a ale prohrát Chorvate doma 0-7, řekněte, kdo na to vsadil milion, tak musel těžký balík vydělat. No nic, a mají před sebou buď velký reparát, anebo v případě dalšího krachu definitivní konec kratičkého Biličova úřadování. A oni už dnes hostí ve Splitu mistry světa ze Španělska. Když doma dostali od třetích Angličanů z mistrovství světa 7, co se může stát v případě? Se Španěli umí hrát rovinovou hru jenom česká reprezentace, poněvadž jsme za hru proti Španělům skvěděli velké ovace. No, ale víte o tom, že Španělé vlastně jim před týdnem doma udělali školení 4-1, tak uvidíme, jak to dopadne, budeme se těšit. I toto budu dneska sledovat a doufám, že vy také. Teď už kapela The Call.

0: kdekoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.

ZZ Top prochází takovou obrodou. Víte, jaký je rozdíl mezi Katapultem a ZZ Top? Žádný. Žije už jenom poslední zakládající člen kapely. Nic, toto bylo album Recycler, 10. studiové album americké formace, které nahrávání proběhlo, myslím, roku 1989 v Memphisu ve státě Tennessee, a produkce se jako tradičně ujal Bill Ham a roli zvukového inženýra Terry Manning. No, ale album vyšlo pak v říjnu roku 1990 a v žebříčku Billboardu se umístil na 6. a v UK Album Charts na 8. místě. Takže vidíte, žádné ořezávátko, když na to přijde, ale vám nakládáme pořádnou porci muziky i v této hodince, u které vás vítá Jirka Basta. A to už je včerejší oslavenkyně Tania společně s Laco Kryžíkom. Mega hit, Kamen do lásky mé. Když jsem to viděl poprvé a viděl jsem Taniu, tak jsem říkal, jak má vypadat vždycky i to.

0: byl sám Sam Fender.
1: No a teď už sliby se mají sice plnit do Vánocích, nebo sliby chcete-li, ale já jsem vám slíbil, že vám povím, proč byl Axl Rose nedávno vyfocen ve studiu a co se děje. Koncem září sdílil manažer kapely Fernando Lebeis na svém instagramovém story fotografii Axla Rose v nahrávacím studiu. To vyvolalo mezi fanoušky spoustu spekulací, kteří se ptali, zda zpěvák pracuje na nové hudbě Guns N' Roses, nebo na něčem jiném. A proč byl Axl Rose v září ve studiu? Japonský rockový hudebník Yoshiki totiž včera prozradil, že Rose se měl objevit jako jeden z jeho speciálních hostů na festivalu Global Citizen Festival v New Yorku. Akce byla naplánována na 26. září, ale byla zrušena kvůli varování před nepříznivým počasím v regionu. Yoshiki zveřejnil fotku, na které je Axl ve stejném studiu, ze kterého Lebeis sdílel fotku zpěváka. V popisku ale uvedl, že na festivalu měli společně zahrát Yoshikiho píseň Red Sven a že mu Axlova laskavost pomohla překonat zrušení festivalu. Takže přátelé, nic nového pod sluncem a můžete sklidit hormony a vítejte v džungli, jak jinak.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo.

0: Přátelé, jsou věci, které se nedobře říkají. Jako agentura Bloomberg zveřejnila žebříček nejbohatších 500 lidí světa. Ti zpěti s umělou inteligencí rychle bohatli, zbytek naopak schudl. A tak se dívám, že pokud se rok 26 zjeví jako rekordní pro světové technologické miliardáře, čísla tomu dávají za pravdu. Samozřejmě vede Musk, jo, ale u nás tam je Křetinský, tam je první Kellnerová, pak je Strnad, Křetinský a v závěru tam byl ještě jeden, já už si ho teď nevybavuju, já jsem prostě byl tak konsternován, že jsem nenašel svoje vlastní jméno, nikde mezi nimi. Já asi možná, protože jsem obyčejný soustružník na rádiu, hej. To mi tak napadlo.
1: Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Radio Hej. To je fajné.

Docela mě baví brazilská formace Seater a jejich songy. Máme 3:15, to znamená, že pomalu a jistě směřujete. Možná někteří už jste na obědě, někteří ne, někteří jsou sále u svého hrnečku, který jim zakoupil partner, u fotek svých dětí na stole v kanceláři, jiní zařezávají někde jinde, jiní se na oběd chystají. No zkrátka, dobře, vemte to tak, že lidi jsou lidi, jak zpívá Aleš Brichta v následujícím songu. No a Pastíce s vámi loučí a přeji vám nádherné úterý. Nezapomeňte večer fotbal. Samozřejmě ti druzí budou bojovat s božím plánem na nově a tak dále, ale to nebudeme řešit. No a každopádně se zkuste podívat, jak dopadla naše tenistka Muchová, protože ve své podstatě musíme uznat, že ona ten první set, jak jsem hovořil, jo, tak že ho prohrávala, tak ona ho nakonec vyhrála. No a můžu říct, že ho vyhrála 7-5, to pro vás, jo. V druhém ovšem prohrála 1-6 a ve třetí

0: Kup dřevo.
1: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.
8: What is love? Nebuďte smutní, že leté v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.
3: Posloucháte pravidelnou rockovou hodinu.
4: Double.
3: Každý den v tomto čase.
4: Double.
3: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
4: Od 12 do 14 hodin.
3: Double.

0: Kup Dřevo.
1: Kup Dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey
4: Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

Skorpioni nám ukončují polední klid, šlofíčka nebo cokoliv, jakkoliv jste to teď kontrávili. A na rádiu Hej vás zdraví po delší době Jirka Veselý. Dneska máme úterý 6. října a venku je opět slunečno. Těch dní, kdy je slunečno a nedeštivo, je opravdu dost, což je samozřejmě fajn, když někam vyrazíte, ať už koncert, procházka, výlet, cokoliv, prostě trávíte čas venku, ale má to i svá negativa. A to hlavně to sucho. A nejen o tom si budeme dneska povídat. Hlavním tématem samozřejmě u nás zůstane hudba. A ne, že si budeme jenom povídat, budeme ji i poslouchat. A nebudeme dlouho zdržovat. Pojďme si rovnou užít Nirvánu, anebo teď Ozzyho Osbourna.

0: I dnes je spousta oslavenců a my to vezmeme nejdřív přes jmeniny, protože dnes svůj svátek slaví všichni Hanušové. Jméno se k nám dostalo přes německé Hannes, tedy podobou jména Johannes. Kořeny má v hebrejském Jochanan a vykládá se jako Bůh je milostivý. V Česku potom podle databáze naše jména žije zhruba 380 Hanušů a jejich průměrný věk je 51 let. Takže všem Hanušům přejeme jen to nejlepší a třeba i pro vás posílám slíbenou nirvánu.
1: Radio Hey. Zůstaň s námi na Hey.

Doznívá Nirvana, Smells Like Teen Spirit. A my se pojďme podívat a nesmíme hlavně zapomínat na to, že krom svátků, což se týče jmen, tak se slaví i různý světový dny či mezinárodní dny. A na dnešek spadá světový den například dětské mozkové obrny. To připomíná nemoc, se kterou na světě žije přibližně 50 milionů lidí a hlavně jejich právo na dostupnou péči, vzdělání a normální život bez zbytečných bariér. Na dnešek připadá také Mezinárodní den geodiverzity. To je den hornin, půdy, skamenělin a všeho, co tvoří neživou část přírody pod nohama. No a z těch méně vážných je dnes například den nudlí, či také den jezevců. No a my se teď vrátíme k muzice. Pustíme si jednu z nejsilnějších rockových balad. Metallica a Nothing Else Matters. A primárně jí posílám Josefovi tam nahoru. A to hlavně proto, že jak stojí ve vzkazu, on tvrdý chleba má. Takže Josefe, ať se tam nahoře máš fajn. A tohle je pro tebe a hlavně samozřejmě pro celou tvou rodinu.

0: let you know.
1: Nejvyšší čas. Hned po téhle písničce se podívat na silnice, protože mě velice zajímá, jestli jezdíte opatrně, anebo tomu dáváte pořádnou šťávu jako volume.
2: Nehoda nákladního a osobního vozidla se došetřuje na 204. kilometru dálnice D1 na trase Brno-Vyškov. Průjezdem kolem a před nehody se zdržíte okolo 5 minut. Do 10 minut se pak zdržíte u Rohlenky. Se zdržením okolo 10 minut počítejte i na dálnici D11 ve směru do Hradce Králové, a to od 30. kilometru. Důvodem je osobní vozidlo bez pohonných hmot. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
1: My moc děkujeme, takže to znamená, že na silnici bude klid a odstup, ale to volume si opravdu můžete pořádně přidat. No a přidáme to teďkon u písničky od Roxette, The Look.

Jak jsem již říkal na začátku vysílání dnešního, tak venku je fakt nádherně. Fakt nádherně a fakt teplo. No tak se pojďme podívat, jak bude pozbytek dnešního dne a hlavně ty dny následující. Dnes odpoledne by mělo být alespoň v Praze či středních Čechách opravdu jasno až polojasno a teploty okolo 21 stupňů. V Brně a na jihu Moravy dokonce až 24 stupňů. Na horách potom je samozřejmě chladněji. Ve Špindlerově Mlýně se teplota dostane přibližně k 15 stupňům, v okolí Karlovy Studánky počítejte zhruba se 13 až 14 stupni a bude tam většinou slunečno a místy samozřejmě může zůstat i ranní mlha. Ve středu pak vydrží také slunečno, to znamená jasno až polojasno a teploty by měly být ještě vyšší, to znamená 23 stupňů. Ve čtvrtek potom ale dorazí od západu fronta déšť a na západě dokonce i ochlazení. Tam může být teplota okolo 19 stupňů v maximech, ale na východě to může být pořád ještě přes 20. Ovšem v pátek už se to sjednotí. Tam bude hlavně pršet a přijde ochlazení. Teploty by měly být okolo 15 stupňů také v maximech a o víkendu opět déšť oblačno, ale teploty by mohly být okolo 17 stupňů. No, lehce se nám ochladí, ale nutno připomenout, že už je začátek října, to znamená podzim v plném běhu. A co říká Clementinum pro dnešní den? Nejvyšší historickou teplotu naměřili v roce 1942, a to 26,1 stupně, a naopak úplně nejnižší v roce 1912, a to 1,3 stupně pod nulou. No a potom dlouhodobý nějaký ten průměr je okolo 13 stupňů. To znamená, že jsme opravdu vysoko nad průměrem, spíše se blížíme k tomu historickému maximu. No ale pojďme zpátky k muzice. Na řadě totiž jsou covery.

Bondovka. Tak to byla ta první písnička. A to byla dokonce Bondovka, která místo smokingu oblékla pořádně těžkou koženou bundu. Skyfall naspívala původně Adele pro stejnojmenný film s Jamesem Bondem. Napsala ji společně s producentem Paulem Ipfordem a vyšla v říjnu roku 2012. Originál stojí na klavíru, velkém orchestru a pomalu rostoucím napětí. A zabral dokonale. Skyfall získal Zlatý globus, Grammy i Oscara za nejlepší filmovou píseň. A byla to vůbec první bondovská titulní skladba, která Oscara vyhrála. O pár měsíců později si ji vzali do ruky Američané Our Last Night. Kapelu založili bratři Trevor a Matt Vanfordovi a právě Skyfall byl jejich první velký výlet mezi předělávky známých popových hitů. Začátek nechali temný a napjatý jako u Adele, jenže potom otevřeli kytary, přidali tvrdé bicí, hřev a post-hardkorový tlak. Video nazbíralo dokonce přes 20 milionů zhlédnutí a kapele ukázalo směr, kterým se jejich tvorba cover verzí vydala. Druhou písničkou byla Come Together. Tu napsal John Lennon společně s Beatles a v roce 1969 s ní otevřeli album Abbey Road. Zajímavý je už její původ. Lennon si totiž vypůjčil heslo z volební kampaně Timothyho Leary, který se tehdy chtěl stát guvernérem Kalifornie. Lennon mu měl napsat předvolební píseň, jenže z nápadu nakonec vznikla skladba, která se do politické kampaně moc nehodila. Za to Beatles z ní udělali jednu ze svých nejvýraznějších věcí. Kapela Godsmack se do ní pustila na albu Live and Inspired z roku 2012. První část desky tvoří koncert z detroitského Fox Theater a druhá pak studiové předělávky oblíbených skladeb kapely. A právě tam patří i tahle verze. Takže i když ji na streamovacích službách najdete s dodatkem Live from Fox Theater, samotné Come Together vzniklo ve studiu. No a dáme si ještě třetí cover verzi samozřejmě, jak jsme zvyklí, a přijde skladba, u které je zajímavé, že v původní i nové verzi dostal zásadní prostor hostující kytarista. Beat It napsal Michael Jackson pro album Thriller z roku 1982. Název se dá volně přeložit jako zmiz nebo kličce. A celá skladba říká, že někdy je lepší z rvačky odejít, než si dokazovat, kdo je větší hrdina. Jackson chtěl spojit pop s pořádnou rockovou kytarou a výsledek mu zahrála sestava jako hrom. Rytmickou kytaru a baskytaru natočil Steve Lukard. S toutou za bicí usedl jeho spoluhráč Jeff Porcaro a slavné solo přidal Eddie Van Halen. V roce 2008 se do téhle věci pustil Fall Out Boy. Jejich verze vyšla jako single z alba Live in Phoenix. Ačkoliv jde o převážně koncertní desku, Beat It na ní najdeme jako studiovou nahrávku. Zpěvák Patrick Stump ji také produkoval a místo Eddieho Van Halena kapela přizvala další velké jméno. Kytarové solo tentokrát zahrál John Mayer. Fall Out Boy skladbu zrychlili, přitvrdili bicí a oblékli ji do svého pop-punkového zvuku, ale nejslavnější místa originálu nechali dobře rozpoznatelná. Michael Jackson dokázal dostat rock na taneční parket. Fall Out Boy ho o 25 let později vzali zpátky do klubu, kde se skáče pod pódiem a tady si tuto verzi můžeme vychutnat. Samozřejmě i originální verze od Michaela Jacksona je v našich playlistech.

pojďme se taky podívat na nějaké aktuality či zprávy, co se děje. Koukneme jenom na Čechy, nebudeme koukat do světa. A začneme tou asi nejaktuálnější a řekl bych i nejdůležitější zprávou. Protože tento víkend, konkrétně v pátek a sobotu, nás čekají komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu. V pátek se hlasuje od 14 do 22 hodin a v sobotu potom od 8 do 14 hodin. Na komunálním lístku můžete zakřížkovat stranu, jednotlivé kandidáty napříč stranami, anebo obojí. Jen nerozdejte víc hlasů, než kolik se zvolí zastupitelstvu. Pořádně si to přečtěte, protože všude se volí jiný počet. Do Senátu vybíráte jednoho kandidáta. Když nikdo nezíská přes polovinu hlasů, dva nejúspěšnější půjdou do druhého kola 16. a 17. října. Vezměte si občanku nebo pas a e-doklady radši doma ještě aktualizujte. Ale žádný stres z toho. Kdybyste náhodou třeba, nedej bože, byli někde na dovolený, určitě to nerušte. Půjdete příště. No a potom máme ještě velkou zprávu. Na začátku tohoto vysílání jsem se bavil o suchu a o tom se budu bavit i teď. Protože na historickém minimu jsou slapy. A podle povodí Vltavy klesá hladina o 20 cm denně. A místy už byla skoro 7 metrů pod běžným stavem. Slapy se takhle upouštějí poprvé v historii, protože Orlík je po suchu na minimu a voda ze slap pomáhá držet průtok Vltavy. Z vody vystupují staré cesty, původní koryto a pozůstatky zatopených osad. Břehy lákají hledače předmětů ukrytých desítky let. Jiní zachraňují škeble a pamětníci se vracejí na místa, kde vyrůstali. Jenže při napouštění přehrady zaniklo 27 sídel a domovy muselo opustit téměř 400 lidí. Ze záběhlic asi 30. Pro dnešního výletníka zajímavost, pro tehdejší rodiny životní katastrofa. Ale když už se tam vyrazíte podívat a ty škeble nebo mušle, jak to můžeme nazývat, uvidíte, určitě neváhejte a hoďte je zpátky do vody. Neprosím vás jenom já, prosím vás všichni, ochranáři a prostě tak nějak všichni, kdo má rád přírodu. A my se vracíme k muzice. Teď vám posílám Bruce Springsteena.

Již tradičně se na závěr této hodiny podíváme na sport, a to konkrétně na fotbal. Všechny ostatní sporty necháme na další hodinu. A jakože jich je dneska dost. Ale nepřeskakuju. Teďkom byla 14 dní repre pauza, nebo ještě stále je, dneškem vlastně končí. K tomu se dostaneme a tím pádem o víkendu se vrací po dlouhých skoro 3 týdnech Šance Liga. Nás čeká 10. kolo a před ním tabulku vede Slávě s 23 body. Druhý je pak Liberec, třetí Mladá Boleslav, Sparta je 7. a Plzeň či Baník mají po 10 kolech strašně málo bodů a jsou 10. až 11. Takže pro tyhle ty dva, ta vlastně řekněme druhá ligová část po reprepauze, začne pěkně zostra. No a ať víte, na co se těšit, tak 10. kolo otevřou v pátek Zlín se Sláví. V sobotu pak hrají Hradec s Artisem Brno, Zbrojovka Brno s Jabloncem, Plzeň s Mladou Boleslaví a Bohemians s Baníkem. V neděli čeká Liberec Slovácko, Teplice Olomouc a večer Sparta Pardubice. A jak jste již zvyklí, tak vždycky dám nějaký tip na následující kolo a dneska si vybírám zápas Plzeň Mladá Boleslav. A to i z toho důvodu, že Boleslav je šíleně rozjetá. Je to až neuvěřitelný. Jsou třetí a opravdu předvádí neskutečné výkony. Plzeň naopak je 10. a je pod obrovským tlakem. Ale i tak, Plzeň hraje doma a já očekávám asi určitě góly na obou stranách a jen tak takovou těsnou výhru Plzně 2-1. Uvidíme, jak to dopadne. Pojďme k reprezentační pauze, protože naposled jsme prohráli se Španělskem 3-1. A bohužel v tomto zápase se vykartoval náš kapitán Ladislav Krejčí, který bude chybět dnes od 20:45, kdy Česko čeká Anglie ve Wembley. Angličané o víkendu rozebrali Chorvatsko 7-0. A jak říkám, navíc nám bude chybět vyloučený kapitán Ladislav Krejčí, no a potom i další zranění hráči, například Štěpán Chaloupek či Adam Karabec. V prvním zápase jsme s Anglií prohráli 2-0, což je takový sympatičtější než Chorvati, který prohráli 7-0, ale nutno říci, proti nám Anglie hrála skoro s B-čkovou sestavou, proti Chorvatům takřka v plné sestavě. Uvidíme, v čem vyběhnou dnes na trávníky, ale musíme reprezentaci pochválit, protože i podle statistik, ale i na oko hrají mnohem lépe než na mistrovství světa. Pojďme uzavřít tuhle hodinu a zavřeme ji s Kurtem Nilsnem.

0: Pepe, Hey Radio.
1: Full time, rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.
2: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

Máme pár minut po 3. hodině, po 15. To znamená, že nám začíná československá hodina. A nejen to, nebude to jenom o muzice, samozřejmě vás opět pozvu na další koncerty, i když teď už ne festivaly tolik, ale těch koncertů je pořád spoustu. A nejen koncerty. I filmy budou, i alba budou, bude všechno. Ale hlavně začneme teď muzikou. A když vidím, co se na vás chystá z těch československých interpretů, tak se máte skutečně na co těšit. A my začneme kabátama.

Dnešní datum má pěknou řádku silných momentů. A o tom se hned přesvědčíme, protože 6. října roku 1966 poprvé oficiálně vystoupilo trio do Jimi Hendrix Experience. A to v sestavě Jimi Hendrix, Noel Redding a Mitch Mitchell. O 3 roky později, roku 1969, vydali Beatles single Something a Come Together, o který jsme se dnes bavili. Something byla první skladba George Harrisona, která u Beatles vyšla jako strana a singlu. Dnes mají výročí i alba. Genesis vydali v roce 1972 desku Foxtrot, King Crimson v roce 1974 album Red a Kysáci v roce 2009 vydali Sonic Boom. V roce 1990 začala Metallica nahrávat černé album. A jdeme i na narozeniny, protože ty dneska slaví Tommy Stinson, kterému je 60, a David Hidalgo z Los Lobos, kterému je 72. A připomínáme i dva velké muzikanty, kteří odešli právě 6. října. Bubeníka Cream, Gingera Bakera, který odešel v roce 2019, a kytaristu Eddieho Van Halena, který odešel o rok později. Tohle byla taková krátká historie, i když tam se slavili i narozeniny, takže i přítomnost, takže my přejeme všechno nejlepší a pojďme zpátky k muzice. A jak jsem říkal, máte se na co těšit. Jen tak, abyste věděli, na co se opravdu těšit, tak například Arakain, Harley, Vanastovky, anebo teď Tři sestry.

A když se má na víkend ochladit, tak je úplně nejlepší někam zalézt. No, ale ne jako domů, na gauč nebo tak. Pojďme zalézt na koncerty, a to třeba ve čtvrtek 8. října, kdy kapela Kabát hraje v brněnském Winning Group aréně. Začátek je ve 20 hodin a na čtvrteční koncert jsou ještě vstupenky, a to od 900 korun přes oficiální předprodej Kabátu a také ticket portálu. Sobotní druhý termín v Brně už hlásí totiž vyprodáno. V pátek potom 9. října mají Harley pražský koncert v KD Barikádníku. Ten už je vyprodaný, ale kdo je chce stihnout tento týden, tak může ještě ve čtvrtek na druhý pražský termín, anebo v sobotu do kulturního domu v Práčích, kde jsou podle webu kapely vstupenky stále k dispozici. V pátek pak bude v pražském Rock Café druhý večer God Save the Punk. Zahrají SPS a Do Fialky. Start je ve 20 hodin a lístky jsou za 350 korun k dostání přes Go Out. Takže to máme pozvánky. Doufám, že víkend, který by měl propršet, a na druhou stranu budeme doufat, že proprší, ať je voda, tak strávíte nejlíp, jak to jen jde. A když jsi ne koncertama, tak vás za chvíličku pozvu ještě do kina anebo na nový desky, který si můžete doma pustit. Pojďme zpátky k muzice na rádiu, hej.

Tohle bylo takové naladění na Harley a já vás teď ještě naladím na filmový večery. První tip je vlastně skoro povinný, protože už zítra jde v omezeném počtu kin obnovený koncertní film Queen v Budapešti. Jde o záznam vystoupení z 27. července roku 1986 na NAB Station, tedy z posledního turné Queen s Freddie Mercuryem. Film je nově restaurovaný a zvukově upravený. V kinech bude jen krátce, takže program si radši ověřte předem. Kdo chce thriller, tak od minulého čtvrtka běží Pravda nebo lež. V originále Verity. Začínající spisovatelka v podání Dakoty Johnson má dokončit sérii slavné autorky, kterou hraje Anne Hathaway. V jejím domě ale najde rukopis, který měl zůstat rozhodně schovaný. Není to horor na lekačky, spíš rodina, tajemství a nepříjemný pocit, že někdo lže úplně ve všem. A od pátku bude na Netflixu kriminální thriller Animals. Ben Affleck ho režíruje a zároveň hraje kandidáta na starostu Los Angeles, kterému unesou syna. Na výkupné má pár hodin a peníze z rodiny zmizely v kampani. Vedle něj hrají Kerry Washington, Gillian Anderson a nebo třeba Steven Yeun. Takže doufám, že si vyberete. Netflix, to je jasný, to je na gauč doma a ty Queeny, ty stojí za to. Dáme si je v příští hodině, teďkon samozřejmě máme český nebo slovenský hity a já jsem slíbil Arakainy, tak tady jsou.

Tohle byly Hard Colony se svou novinkou. A novinek je venku samozřejmě víc. Ale nejdřív si dáme desku, která už venku je. Europe vydali 25. září album Kam kdy jsme dnes. První studiovou novinku po 9 letech. Je tvrdší než staré syntenzátorové hity a hostují na ní mimo jiné Tobias Fork z Ghost anebo Michael Okerfeld z Opeth. Potom tento pátek 9. října vyjde 4. album Greta Van Fleet. Jmenuje se Pelis for the People a vznikalo na jaře v Tennessee a kapela ho popisuje jako rockovou desku s modernějším zvukem. Venku už jsou například singly Play Your Games a nebo So You Stand. No a ať nejsme jenom zahraničí. Česká věc, která vlastně by mohla zaujmout velice moc. Škvoři vydávají 15. října album Na hraně. Bude mít 14 skladeb a naváže na desku Soběvěrnej. Z nové nahrávky už známe titulní single a druhou ukázku Klíč. Kapela zároveň chystá jarní halové turné 2027. O tom si samozřejmě povíme, až budou vstupenky v prodeji a místa budou známí a prostě hlavně, až se to bude blížit. Ale co se blíží teď, tak jsou další singly. Český anebo slovenský. Posloucháte Radio Hej a od mikrofonu vás zdraví Jirka.

češtině a my začneme hokejem. Poslední zápas 8. kola České ligy se hrál včera, kdy České Budějovice porazili Kometu Brno 5-1 a Motor se díky tomu posunul na 5. místo žebříčku, zatímco Kometa je až 11. V neděli řádil hlavně Třinec, který vyprovodil Olomouc s výsledkem 9-0. A oceláři navíc zatím vyhráli všech 8 zápasů, mají krásných 24 bodů a skóre 40-16. Druhé jsou Pardubice, které v přestřelce zdolali Spartu 6-4, Karlovy Vary potom porazili Plzeň 4-1, Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi 5-3, Hradec Králové udolal Vítkovice 3-2 po prodloužení a stejným způsobem Kladno porazilo Litvínov. A pojďme se podívat na Formuli 1, protože před samotným závodem se v Malajzii odehrálo skoro víc věcí než během normální velké ceny. Formálně šlo o velkou cenu Bahrajnu, která byla kvůli bezpečnostní situaci na Blízkém východě přeložena na okruh Sepang v Malajzii. Start byl naplánovaný na 15 hodin místního času, jenže zhruba hodinu před ním přišla silná bouřka. Na trati zůstalo tolik vody, že se při kontrolním kole smíkal i lékařský vůz. První pokus o start proto přišel až se 40-minutovým zpožděním za zpomalovacím vozem. Jenže tím problémy neskončily. Izák Hadjar vyjel do štěrku a několika vozům, včetně monopostů Maxa Verstappena či Lewise Hamiltona, přestal reagovat plyn. Chybu způsobil software nových pohonných jednotek pro rok 2026. Při velmi pomalé jízdě na mokré trati systém nedokázal znovu zapojit elektrický výkon. Startovní procedura se musela zastavit a technici nahráli do vozu mimořádnou aktualizaci. To zabralo dalších 53 minut. Když se všechno sečte, závod skutečně začal přibližně o hodinu a půl později. Chaos nakonec nejlépe zvládl Max Verstappen, který vyhrál vůbec poprvé v letošní sezóně. Druhý dojel lídr šampionátu Kimi Antonelli a třetí Lewis Hamilton po skvělém comebacku. George Russell krátce před cílem odstoupil. Už tento víkend čeká jezdce noční velká cena Singapuru. Pojďme se podívat ještě k tenisu, protože Jiří Lehečka, který postoupil v Tokiu přes Valentína Vačerota, si dnes o titul zahrál od 11 hodin s Carlosem Alcarazem. Bohužel prohrál 2-0, ale i tak je to obrovský úspěch. A teď je tady taková pozvánka, protože tento víkend přijde už 136. Velká Pardubická. Hlavní dostih odstartuje v neděli 11. října v 15:30. A obhajovat bude irský žokej Kate Donahue s koněm Stumptown. Taxis 6900 metrů a závod, u kterého člověk drží palce hlavně tomu, aby všichni dojeli v pořádku. A my doufáme, že v pořádku dojedou. Pojďme ukončit hodinu. Dáme tam ještě MiG-21 a nebo třeba Valda Gang.

po 16. hodině. To znamená, že startuje naše společná poslední hodina. Samozřejmě ne vaše na Rádiu Hej, protože právě Rádio Hej posloucháte. A v té poslední hodině se již tradičně dáme dvoják, dáme si i statistiku a koukneme i na silnice. A ten dvoják, teď vám dám ještě jednu písničku čas, bude o kapele, kde hlavním frontmanem je Steven Tyler. Je mi úplně jasný, že většina z vás ví, ale někdo určitě tápe. I přesto, že to víte, tak si nemůžete vzpomenout. Tak za chviličku, dáme si Piráty 44 a jdeme na to.

0: připoutej se. Teď.
1: Dnešní dvoják bude patřit samozřejmě Aerosmith. A pojďme úplně od úplného začátku. U jezera Sunapee v New Hampshire slyšel totiž Steven Tyler hrát kytaristu Joea Perryho a baskytaristu Toma Hamiltona. Tyler už měl za sebou několik kapel a hrával i na bicí a do nové sestavy, ale vstoupil s jasnou podmínkou. Tentokrát bude frontmanem a zpěvákem. Na konci roku 1970 se přesunuli do Bostonu, přibrali bubeníka Joea Kramera a kytaristu Raye Tabana, kterého o rok později tedy vystřídal Brett Whitford. Název přinesl Kramer. Slovo Aerosmith si čmaral do školních sešitů ještě dávno předtím, než kapela vůbec existovala. Domovem, zkušebnou i hlavním štábem byl byt na adrese 1325 Commonwealth Avenue. A to v Bostonu. V letech 1970 až 1972 tam bydleli na mačkaní pohromadě, skládali, zkoušeli a řešili nájem. První placený koncert odehráli 6. listopadu roku 1970 v tělocvičně střední školy. Dostali za něj pouhých $50, které podle vzpomínek padly právě na nájem. Hráli hlavně převzaté věci a jen dvě vlastní skladby. A už potom úplně prvním koncertě se Tyler s Perrym pohádali, protože Stevenovi připadala Joeyho kytara příliš hlasitá. Takže jejich slavná chemie fungovala od první chvíle i se všemi jiskrami. Dům v Commonwealth Avenue je dnes bostonskou památkou a v roce 2012 před ním Aerosmith odehráli koncert pro přibližně 35 tisíc lidí. V roce 1972 je podepsala společnost Columbia a o rok později vyšel debut. Začátek byl pomalý a kritici je často schazovali jako americkou kopii Rolling Stones. V polovině 70. let už ale plnili arény a Tyler s Perrym dostali přezdívku Toxic Twins, tedy toxická dvojčata. Nebyla to jen póza. Drogy, únava, hádky a peníze kapelu postupně rozložili. Perry odešel v roce 1979, Whitford o dva roky později a na začátku 80. let Aerosmith vypadali jako hotová věc. Klasická pětice se dala znovu dohromady v roce 1984. Členové prošli léčbou a začali kariéru stavět podruhé. Zajímavé je, že jejich velký návrat nejdřív nenastartovala vlastní nová deska, ale nápad producenta Ricka Rubina spojit Tylera a Perryho s trojicí Run DMC. Repeři zpočátku ten nápad vůbec nechtěli, ale výsledek vrátil Aerosmith do hry. A ať se nebavíme jenom o tom, jak vznikaly a jejich historii, což si můžete přečíst úplně kdekoliv, koukneme i na českou stopu. Poprvé k nám Aerosmith přijeli v roce 1994 na turné k albu Get a Grip. Dne 27. května hráli v Praze na stadionu Evžena Rošického a o tři dny později ve sportovní hale v Ostravě. Do Prahy se potom ještě vrátili v roce 1997 a zatím poslední český koncert odehráli 1. července 2010 v O2 aréně. Publikum tehdy čekalo dlouho a zvuk nebyla žádná sláva. Samotná kapela ale podle dobových recenzí odehrála výborný a pořádně energický koncert. Ale pojďme teď si vychutnat už jenom dle názvu dvoják. To znamená dvě písničky. Já přemýšlel, jaký dvě písničky tam dám, protože těch favoritů je skutečně hodně. Crazy, cokoliv. Ale dal jsem vlastně na jistotu. Dáme si tedy dva pomalejší songy. Dáme si samozřejmě Dream On a I Don't Want to Miss a Thing.

Tohle byl dnešní dvoják Aerosmith. To si takhle dneska jedu do práce ráno a vzpomínám na různá videa z YouTube, která mě bavila ať už v dětství, anebo třeba v nedávné době. A bacha, samozřejmě mi hlavou problejskla myšlenka. Protože YouTube vypadá jako bezedná skříň, ve které najdete nový videoklip, 20 let starý koncert, ale i návod na opravu pračky. No a ta myšlenka. Protože jsem si říkal, že by to mohlo být dneska dobré do rádia. A to zamyslet se nad tím, kolik vlastně videí, či shortsů, nebo čehokoliv, prostě hlavně těch videí, podcastů, úplně všeho, na YouTube nahráno je. Nebude to samozřejmě úplně přesné číslo, dá se vydedukovat z toho, co zveřejnil YouTube v loňském roce, to znamená v dubnu 2025, ale i tak, bude to šokující a bude to určitě velice blízko. Takže já vám zase dám jednu písničku na přemýšlení a vy zkuste tipnout, kolik videí je nahráno na YouTube.

YouTube, taková celosvětová banka videí. Ne peněz, ale videí, i když peněz určitě taky. No, a kolik si myslíte, že těch videí tam nahráno je? Nejlepší současný odhad je více než 30 miliard videí. YouTube totiž v dubnu 2025 oznámil, že na něj bylo za prvních 20 let nahráno přes 20 miliard videí. Zároveň uvádí, že každý den přibývá v průměru více než 20 milionů dalších. Od zveřejnění tohoto čísla uplynulo zhruba 500 dní, takže při stejném tempu přibylo dalších zhruba 10,5 miliardy nahrávek. Přesný počet samozřejmě se může lišit, protože některá jsou smazaná, některá zase soukromá. A ještě jen tak vždycky dáváme počty, tak si ho představte, 20 milionů denně, to znamená zhruba 230 nových videí každou sekundu. A kdyby každé video trvalo právě jednu sekundu, tak bychom si to pouštěli 970 let. To je neuvěřitelné. Za poslední 970 let se toho stalo tolik a vlastně si je, víceméně jsme nahráli tolik minut videí za 21 let, protože YouTube vznikl v roce 2005. No, tolik dnešní statistika, myslím si, že velice poučná. Je to zajímavé číslo, neuvěřitelné číslo a příště se můžeme třeba podívat, kolik písniček nebo vůbec souborů je třeba na Spotify a tak dále, protože těch platform je opravdu hodně. A čeho je ještě hodně, tak je hudby na rádiu, hej. Sweet právě teď.

Ještě než se vydáme na silnice, tak si dáme takovej český soundtrack. A to bude pořádná a jedna z největších hitovek Olympiku. Ve filmu Vrať se do hrobu ji uslyšíme v příběhu sociologa Víti Jakoubka, který se kvůli výzkumu vydává za středoškoláka. Má zkoumat hodnoty maturantů, jenže návrat do lavice se mu zalíbí a začne žít dva roky, nebo víceméně dva životy najednou. Komedie z roku 1989 byla režijním debutem Milana Steindlera, který si zahrál vlastně i tu hlavní roli. Jasná zpráva, ale nevznikla přímo pro film. Olympik ji vydali už v roce 1981 na svém albu Ulice. Hudbu napsal Petr Janda a text Pavel Vrba. Původní hudební nápad měl přes 7 minut, což bylo pro rádio přílož. A tak ho Petr Janda rozdělil na dvě samostatné skladby v různých tóninách. Z jedné se stala právě Jasná zpráva a později si ji do svého filmu vybral i Milan Steindler.

0: Výjimečně česká skladba po české hodince. A pojďme se podívat na silnice. Jak to tam vypadá?
1: Údržba vozovky mezi 212. a 214. kilometrem dálnice D1 uzavřela jeden jízdní pruh ve směru z Brna do Vyškova. Zdržení skoro půl hodiny. A 20 minut zdržení z důvodu stavebních prací i na Pražském okruhu, a to od nájezdu z Modletic po tunel Cholupice. V opačném směru se kvůli hustému provozu zdržíte 20 minut od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Aram.
0: Děkujeme Adamovi a já se s váma rozloučím. My se uslyšíme zase příští úterý a užívejte si ještě, nechci říkat poslední, ale minimálně před ochlazením poslední teplé a hezké dny. Na víkend jsem vás taky pozval, máte tam spousta programů, spousta koncertů, i filmy a tak dále a tak dále. Mějte se krásně, užijte si hezký zbytek dne, poslouchejte rádio, hej, a zase za týden vás bude zdravit Jirka Veselý. Do konce hodiny mohu slíbit ještě třeba ACDC, Opus, anebo teď Queeny.

0: time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Posloucháte Radio Hey, ale také Radio Color. A ve studiu mám tady vzácného hosta, Václava Lásku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A možná by bylo nejlepší, kdybyste se představil a pak řekneme, o čem se budeme povídat. Já jsem se díval na vaše kurikulum, víte, čím vším jste byl, co vás nejvíc bavilo a čím jste dnes?
2: Tak prošel jsem toho hodně, já jsem po dokončení gymnázia v roce 92 nastoupil rovnou k policii České republiky, kde jsem pracoval 11 let, dostal jsem se od podchůzkáře až na post republikového vyšetřovatele. Mý největší kauzy, s kterými jsem končil, bylo vyšetřování krachu investiční a poštovní banky a vytunelování harvardských fondů Viktora Koženýho. Když jsem od policie odešel, dělal jsem asi rok novináře, zkoušel jsem třeba i roli soukromého detektiva, ale zaparkoval jsem v advokaci, od roku 2010 jsem advokát, vedle toho jsem jako hobby, to znamená neplacenou funkci, 6 let vedl správní radu Transparency International, tehdejší největší protikorupční organizace, a od roku 2014 jsem senátorem pro Prahu 5 a 13.
1: Tak vidíte, já jsem na Praze 5 se vlastně narodil a vyrůstal a chodil jsem na Zatlanku na gymnázium a jak jsem vás tak poslouchal, tak my jsme kdysi s Hankou Marvanovou, kterou asi znáte, plánovali, že bychom mohli udělat pořád, vy jste říkal sami zajímavý témata, který by se jmenoval například Spravedlnost po Česku. Nějaké kauzy, které vlastně buď to vůbec neskončily nebo nechtějí skončit, a jestli by vás takový pořád třeba u nás zajímalo rádio.
2: Tak určitě by to byl pořád zajímavý, akorát se trošku obávám, že by to byl pořád smutný, protože s tou spravedlností v České republice to není úplně asi tak, jak bychom si přáli. Takže by to bylo asi povídání o hodně smutných kauzách. No. To, určitě by to bylo poslouchané, ale byl by takový ten pořad, který by lidem přinášel spíš depresi než pohodu.
1: A my jsme pohodové rádio, my hrajeme dobrou muziku, věřím, že Radio Hey i Radio Color, což je naše sesterská stanice, že posloucháte. A už jsme téměř celoplošná stanice a já bych se možná teda zeptal, když už jde o tu Prahu, protože máme posluchače také v Praze pochopitelně. V Praze vysíláme od roku 2016, takže to je přesně, teďko budeme mít desetileté výročí. Jak to vlastně v Praze je, protože třeba každého Pražáka, jestli můžu takhle rovnou začít, určitě zajímá doprava. Jestli je nějaká šance, jaký vy na to máte názor, a jestli je nějaká šance s dopravou v Praze něco udělat, protože já jak to tak sleduju, tak v podstatě je to čím dál tím horší, jestli se nemýlím.
2: Praha je velmi složité téma, ale dají se tam udělat dobré věci. Většinou je to běh na dlouhou trať, ale musíte s nima začít. První, co asi Pražáky hodně trápí, jsou nekoordinované opravy, kdy se rozkopou ulice, aniž by byla zřejmá nějaká rozumná kapacitní objízdná trasa. Potom velkým zlozvykem je, že se rozkope ulice a pak tam 4 týdny visí cedule technologická přestávka a neděje se tam nic, což jako nás, budu mluvit i za sebe, protože jsem taky Pražák, strašně irituje. A pak jsou tu větší témata typu, že v Praze je zhruba asi o 20% víc aut, než ta Praha technicky je schopná pojmout. A ty řešení nejsou dál rozšiřovat ulice, třeba v centru Prahy je to úplně nesmysl. Ty řešení se skrývají v tom dostat aspoň část lidí z aut do MHD, protože Praha má velmi kvalitní MHD, co do nějakého komfortu, i když samozřejmě chápu, že kdo si teď v těch horkách, co byly ve 40 stupních, musel projet tramvají bez klimatizace, tak nebude úplně sdílet můj názor a tam mu tedy přitakám, že tam to jako, řekněme, rezervy ještě jsou, ale jinak je pražská MHD hodně kvalitní, i co se týče do třeba frekvencí, v kterých jezdí jednotlivé linky, kam se s ní všude dostanete. A přesto tedy pro některé

0: Pražáky je stále prostě, když jedou do centra, do divadla, tak řešení číslo jedna vzít si auto a dojet tam autem. A to není úplně pro Prahu zdravý. Prostě ve chvíli, kdy je tam víc aut, než se tam vejde, tak musíte tyhle ty lidi nějakým způsobem motivovat, aby tyhle ty cesty dělali MHDčkem. A ty motivace jsou, jak řekněme, pozitivní, negativní. Ta pozitivní je v tom, že já bych nechtěl zdražovat MHD, přestože si uvědomuji, že MHD je kvalitní a lítačka je relativně levná, tak ale mám-li nějaký cíl politický dostat lidi z aut do MHD, tak jim přesně nebudu to MHD zdražovat. A druhá věc je potom podívat se na třeba parkování v centru pro nerezidenty, kde si myslím, že je prostor pro výrazné zdražení, pokud někdo opravdu má potřebu si do centra dojet autem a zaparkovat tam, tak nech si to také jako řádně zaplatí. K diskuzi je samozřejmě i zavedení mýta pro vjezd do historických částí Prahy.
1: Dobře, povídáme si v rádiu, povídáme si v rockovém rádiu a já se zeptám, jakou vy posloucháte třeba muziku. Teď bychom si mohli pustit nějaký song a jaká je vaše oblíbená hudba?
0: To záleží na tom, co potřebuju od té muziky. Když jezdím autem a jsem unavený a potřebuji probrat, tak si pouštím Kabáty, to se přiznám.
1: Kabáty určitě máme v playlistu.
0: Moje přítelkyně to nerada slyší, ona má ráda trošku jinou muziku, ale tak, protože se jmenuje Barbora, tak bychom ji třeba mohli pustit Divou páru.
1: Pustíme Divou páru, posloucháte Rádio Hej a ve studiu je Václav Láska.

0: Radio Hey.
1: Perfektná muzika.
2: Posloucháte Rádio Hej a my jsme zpátky ve studiu a jsem tady spolu s Václavem Láskou a povídáme si o tom, co by on jako kandidát do zastupitelstva hlavního města Prahy, což zajímá pochopitelně naše posluchače také, co by se dalo v Praze změnit, a to nejenom co se týče dopravy, o které jsme se bavili, ale i dalších věcí, například co se týče koncertů a hudby v Praze. Například v Bráníku, to je kousek od studia našeho rádia, jsou ledárny, kde se konaly koncerty, bylo to takové hezké prostředí a aktuálně, myslím, že je to v loni nebo předloni, kdy toto místo přišlo o jakýsi status, kde se ty koncerty mohou konat. Víte o tom něco nebo je nějaká šance, co by se dalo dělat pro lidi, pro koncerty?
3: Přiznám se, že zrovna tuto konkrétní kauzu neznám. Pokud jde o koncerty a o muziku, tak Praha má spoustu zajímavých míst, který mají svůj genius loci, kde se dají dělat různé koncerty od rockových až po vážnou hudbu. Ale je pravda, že jí chybí moderní koncertní hala. Proto se teď hodně diskutuje v přípravách takzvaná Vltavská filharmonie, kterou by si umělci i posluchači zasloužili. Na druhou stranu je stížena problémy, které jsou typické pro Prahu. Jak někam stavíte něco za hodně peněz, tak to vždycky přiláká různé šíbry, který se na tom snaží přiživit, snaží se tam někteří politici poslat malou domů, vznikají velmi předražené stavby a i taková věc, taková, jak ho řekněme, ušlechtilá věc, jako Vltavská filharmonie, spíše směřuje k tomu, že se na ní přiživí různí hoštapleři a političtí podnikatele, než primárně, aby se vybudovalo něco krásného pro Pražany.
2: Tak a máte na to nějaké páky, pokud teda se dostanete do magistrátu a jakým způsobem teda, nebo nějaký priority, co v té Praze zlepšit? Já bych možná ještě připomněl, jak jsme se bavili o dopravě cyklostezky, konkrétně tady my jsme v Modřanech a když já jezdím do centra, tak tam jsou dvě cyklostezky historicky, jedna je podél Vltavy, druhá vede po chodníku, nicméně byla vytvořena třetí, která zúžila dva jízdní pruhy na jeden a teďko jsou tam vlastně tři cyklostezky vedle sebe. Co s tím?
3: Já než se dostanu k těm cyklostezkám, tak možná zareaguju na tu první část vaší otázky, co vlastně co s tím, že se třeba předražují projekty a že se vychází vstříc podnikatelům a ne zájmům Prahy, protože to je jeden jako z hlavních motivů, který mě vede k tomu, že se snažím se svým týmem dostat na pražský magistrát, protože Praha trpí tím, že Prahu de facto neřídí politici, ale řídí pár mocných podnikatelů, kteří ty politiky ovládají a veškeré fungování Prahy, zejména třeba při městských firmách, při výstavbě a tak dále, neslouží primárně zájmům občanů Prahy, ale zájmům pár vyvolených mocných, kteří si tam dělají biznis, leckdy řekněme nespravedlivý biznis, dělají se zbytečné zakázky, předražené zakázky a v první řadě prostě pražští politici myslí na zájmy těchto podnikatelů, nikoli na zájmy Pražanů. Je to tak, že prostě tito podnikatelé vlastně potom jim zase dávají nějakou podporu, ať už legální, nelegální, ale i v případě té legální je to vlastně nastaveno tak, že bez toho, abyste těm politikům nešli na ruku, tak vlastně si neudržíte svůj post. Takže vlastně spousta politiků pražských zavírá před těma nepravostma oči, jenom proto, aby měli ten svůj post a měli ten svůj plat, což je vlastně strašně smutný. A já mám ve svých genech tím, že jsem byl policista, že jsem dělal a dělám advokaci, kdy často zastupuji poškozené, že jsem pracoval pro protikorupční organizaci, tak mám ve svých genech proti těmhletěm vazbám bojovat a rozbíjet je. Už jsem dokázal, že to umím. V roce 2012 jsem jako advokát působil v dopravním podniku a za 3 měsíce jsme tam rozklili různé klientelistické vazby a podvody, které se tam budovaly leta. Pozastavili jsme je. Bohužel všechny tyto věci se vrací zpátky do hry a já bych teď chtěl z pozice zastupitele s týmem, který mám připravený, tyhle ty klientelistické vazby a nehospodárnost a podvody rozkrýt, rozbít, zničit, aby prostě Praha začala fungovat pro Pražany. Protože když se podíváte na ty jednotlivé recepty, na výstavbu, na dopravu, na školství, tak všichni, co kandidují do Prahy nebo do pražského zastupitelstva, tak je mají docela podobné, ale problém je v tom, že až se tam dostanou, tak je nebudou plnit ve prospěch občanů, ale budou prioritizovat a upřednostňovat zájmy právě těch podnikatelů. A to já neudělám. Já prostě vrátím Prahu Pražanům a všechny tyhle ty penězovody různé mezi politickými stranami a mocnými podnikateli přetnu, překopu a vyčistím magistrát tak, aby mohl fungovat opravdu pro Prahu.
2: Tak, moc hezky se toho slouchá, pustíme si další písničku. Sáhneme opět do českých luhů a hájů, nějaký typ českou nebo zahraniční?
3: Tak já mám jednu strašně oblíbenou písničku, která se možná hodí i k tomuhle tématu, o kterém jsme se bavili, a to je od Petra Muka Láska tě spoutá.

0: Radio Hey.
1: To je fajn.
2: Jsme zpátky zpět ve studiu, vy posloucháte Rádio Hej a je tady Václav Láska a my si povídáme o Praze, jak by se dal zlepšit život v Praze, doprava, muzika, všecko a pochopitelně život v Praze je také bydlení. Máte nějaký recept, jak by se dalo v této době a jakým způsobem zlepšit bydlení v Praze?
3: Mám a ten recept není tak složitý. Dneska Praha funguje tak, že všechny své pozemky prodává developerům a ty na nich realizují svoji výstavbu. Developerská výstavba ze svého principu je ta nejdražší výstavba, která je, protože se do ní promítne cena toho pozemku, vysoké marže, které developeři mají. Tohle je třeba zastavit. Je třeba, aby té developerské výstavbě byla vybudovaná konkurence a na to existuje relativně jednoduchý recept, který už je osvědčený v historii Česka i Československa a to je družstevní výstavba. Družstevní výstavba má tu výhodu, že je o 20 až 30% levnější než ta developerská. Vysvětlím proč. Jednak pro tuto výstavbu musí dát k dispozici pozemky město, pronajmout je třeba na 100 let, to znamená, že hned ta pořizovací cena pozemku, která leddy tvoří až třetinu ceny bytu, tak se vám tam nezapočítá, klesne. Družstva vlastně staví pro sebe, takže ta marže na tu výstavbu tam není zdaleka tak vysoká, jako mají developeři, když staví pro sebe a rovnou prodávají, družstvo staví pro své družstevníky, takže ta marže je tam opravdu nízká. A za třetí, družstvo schání peníze na celý ten projekt výstavby, takže ho schání lépe a levněji než každý jednotlivec na ten svůj byt. Takže si logicky musíte položit otázku, proč Praha nepodporuje něco, co by jí přineslo stovky, možná tisíce bytů o 20-30% levnější, než je současná cena. A ta odpověď se zase skrývá v tom, co jsem naznačil už v předchozí odpovědi, to znamená, že Prahu neřídí politici, ale podnikatelé, v daném případě ty největší developeři, a ty prostě nechtějí podporovat družstevní výstavbu, protože by tak přišli o pozemky, na kterých by mohli v budoucnu realizovat oni svoji vlastní developerskou výstavbu. Takže pro tu svoji, omlouvám se za to slovo, nenažranost, kdy chtějí každý volný stavební pozemek pro svoji drahou developerskou výstavbu, tlačí na podnikatele, na které jsou navázané, aby neumožňovali a nepodporovali projekty družstevní výstavby, protože oni by tam přišli o ten svůj výdělek. Takže zase jako jednoduchá odpověď, i s bydlením v Praze pomůže to, když se přesekají tyto vazby, klientelistické vazby mezi těmi pár největšími developery a pražskými politiky a pražští politici začnou podporovat projekty, které jsou výhodné pro Pražany, protože získají levnější bydlení, ale méně výhodné pro developery, protože developeri na nich nemůžou uplatnit tak velkou marži jako na svých vlastních projektech.
2: Tak, to se moc hezky poslouchá a já se zeptám možná, jestli máte nějakou vizi, jak toho lze dosáhnout, protože vy určitě budete muset spolupracovat, vytvořit na magistrátu nějakou smysluplnou koalici. Já na to čekám, řekněme, kolik 10 nebo více let, kdy budu mít pocit, že na pražském magistrátu je něco rozumného. Máte vizi, že by se podařilo udělat koalici s nějakými ostatními stranami, kteří se chystají, my pochopitelně oslovíme taky podobnými dotazy, aby vznikla natolik silná koalice, která by tyto zajímavé a určitě pro občany Prahy dobré věci prosadila?
3: No, tu vizi samozřejmě mám, až se s naší kandidátkou Sen pro Prahu dostaneme na magistrát, tak teoreticky by po nás měli takzvaně hrábnout všechny strany, protože všechny strany říkají, že chtějí bojovat s korupcí. A přece by pro ně muselo být úplným požehnáním, že by v týmu měli někoho jako Václava Lásku, který celý život prokazuje, že bojovat s korupcí umí, že umí prostě tý chobotnici utnout chapadla. Ale to je teorie, nejsem si jist, jestli se tak úplně stane, ale co je důležité, i když se tak nestane, i když skončíme v opozici, tak já umím ty své plány realizovat i z té opozice. My máme připravený tým, já mu pracovně říkám pavučina, ve kterým je advokát, detektiv, auditor, analytik, má podobné složení, jako když jsem odhaloval podvody v dopravním podniku. A tenhle ten tým já pustím do akce a do jeho čela si stoupnu já s Hankou Marvanovou, s kterou jsem na tom domluvený, a spustíme jeho práci klidně i z opozičních lavic. Nemáme s tím problém. Takže já jsem připraven realizovat to, co slíbím, a za 4 roky složit účty, ať už se mi podaří dostat do nějaké koalice, tak ať budu v opozici. Ano, z té opozice to bude těžší, pomalejší, ale jde to realizovat. Takže já se vůbec nebojím toho a nejsem závislý na tom, jestli mě nějaká velká strana přizve do koalice. Když nepřizve, je to její chyba, její problém. A možná se ukáže, že ty své hlášky o tom, jak chtějí bojovat s korupcí, nemyslí tak vážně. Ale umím to realizovat i z té opozice a vůbec se nebojím, že nedokážu své sliby splnit i z opozičních lavic.
2: Dobře, tak posloucháte Rádio Hej a Václava Lásku a Mirek si s ním tady, to jsem já, to vídá ve studiu. A já bych dal teďko 3. song a pak bychom si řekli nějaký pozdrav nebo nějakou vizi na závěr našeho rozhovoru. Takže dáme 3. českou, co myslíte?
3: Tak jestli můžem úplně tu moji nejhezčí písničku o lásce, co je, a to je Láska prý.
2: Láska prý?
3: Od Karla Černocha a Petra Dvorského máte-li v repertoáru.
2: Tak pokusíme se najít a dáme to tam.

0: Radio Hey.
1: To je fajn.
2: Jsme zpátky ve studiu, nakonec jsem ten song našel, co jste vlastně všichni slyšeli, a to znamená, že tady máme poslední vstup rozhovoru s Václavem Láskou. A co byste možná vzkázal našim posluchačům, pochopitelně občanům Prahy, nejenom teda posluchačům našeho rádia, ale všem, co si myslíte, že by bylo prýma, kdyby se stalo, a co byste pro to udělal, nějaký ten poslední výkřik do rádia?
3: Poslední výkřik do rádia, no, poslal bych vzkaz, pokud chcete, aby Praha a pražští politici zase začali sloužit svým obyvatelům a ne pár vyvoleným podnikatelům, tak prostě do toho trošku zatuchlýho rybníčku magistrátu puste dravou štiku. Sen pro Prahu s Václavem Láskou, máme volební číslo 24.
2: A hlavně přijďte k volbám.
3: Přesně tak.
2: Neudělejte to jako pan prezident.

Tak já podotýkám, že jsme s podobnými dotazy oslovili i ostatní kandidáty, abychom zachovali rovnost. Nicméně bylo to na poslední chvíli a k dní vydání tohoto rozhovoru se nám nikdo neozval, takže pokud budete i vy mít nějaký zájem nebo dotaz, určitě se můžete obratit na naše rádio. A my vaše dotazy rádi postoupíme dál a určitě se k ním dostaneme.

And I touched your face, narcotic mind from lace.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na Hej Rock na Rádiu Hej vám přináší Hakel.
8: Posloucháte pořad na Hej Rock na Rádiu Hej.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Posloucháte Rádio Hej, ale také Rádio Color. A já tady mám ve studiu Mirka Krutinu a Solvínu. A teď si uvědomuji, že vlastně jsou tady v našem studiu dva Mirkové. Ahoj Mirku.
9: Čau Mirku.
8: Ahoj Solvíno.
10: Ahoj.
8: Tak to bylo trošku slabší, ale my si budeme povídat hlavně s Mirkem a budeme si povídat o čem? Budeme si povídat o muzice, ale taky o právu, o advokaci a co tě baví víc, to znamená, jestli to právo, nebo jestli chodíš třeba s kytarou za klientama, povídej.
9: S kytarou za klientama určitě nechodím. Oboje má svý, vlastně nejzajímavější na tom je to střídání těch světů. Přes den seš advokát a v noci seš rocker.
8: Asi to není úplně jedinečný, protože vlastně doktor Pepe je advokát, že jo, a těch lidí, který je zpívající právník a tak dál, tak toho bylo víc, no. Tak kdy jste vlastně začali s kapelou, jestli si nejdřív teda, jako nebo už to bylo na škole, jak to bylo vlastně s tvojí kapelou?
9: Já jsem samozřejmě během studia hrál intenzivně. Měli jsme kapelu Snake, pak jsme měli kapelu Pejsek, hrál jsem s Američanama v kapele Royal Supremes, takže jsem byl fakt činej. A teprve někdy ke konci školy jako jsem začal stát před otázkou, čemu se věnovat naplno. Jo. A to rozhodnutí bylo takový spontánní. Jsem se vrátil asi po 10. koncertu v tom měsíci ve 2 ráno domů, splavený. Sednul jsem si za stůl v obyváku, koukal na hřbety knížek. Asi hodinu, než mě přestalo šumět v hlavě. A říkal jsem si, tyjo, to je fakt těžká řehole tohleto. A řekl jsem si, no tak možná by mohla být hudba koníček a právo zaměstnání. No a 2 roky jsem potom na to nesáhl, jo. Než jsem se zase k té kytaře vrátil a než mi to zašlo chybět. Takže to rozhodnutí padlo v době, když vlastně jsem zjistil, že je to těžký záhul. Oboje se to najednou stíhat nedalo tehdy. A když začínáš kariéry, 2, to nejde. Jo. Teď je situace jiná, že v té advokaci už přece jenom mám kancelář, kde mám po těch letech jsem si našel schopný parťáky, výborný právníky, o který se můžu opřít a tím pádem už zase nemusím pracovat od rána do noci, ale můžu si trošku užít toho, že ta pracovní doba má nějaké limity a vzniknul mi zase prostor na koníčky. No a ta hudba pomalu vytlačila všechny ostatní koníčky a to byl z toho vlastně druhý job.
8: No, pojďme si teď něco pustit a po písničce si teda povíme něco o tom právu a co tě na právu baví a co vlastně, čemu se nejvíc věnuješ a co bychom si teď dali, jako co by si dal svůj tip, svoji muziku nebo co posloucháš rád?
9: Já poslouchám rád strašně muziky, ale pokud chceš něco od nás, tak třeba můžeš pustit, já nevím, takovou příjemnou písničku Dunaj.
8: Dunaj, takže jdeme na Dunaj a po písničce budeme pokračovat.

0: zpátky ve studiu, posloucháte Rádio Hej, nebo také Rádio Kolor, podle toho, kde jste si nás naladili, a ve studiu jsou dva Mirkové, já a Mirek Krutina. Budeme si teďko povídat trošku o té advokaci, jako co v tom právu tě třeba baví, to by mě zajímalo vlastně, čemu se věnuješ, jestli je to trestní právo, nebo já nevím, obchodní právo, povídej.
1: Tak v současné době už jsem zakotvil u trestního práva, i když v kanceláři mám i kolegy, kteří dělají civil, takzvaně. A konkrétně i tam náplň se vyvíjí. Jo. Když jsem začínal, tak jsem prostě psal listiny, studoval a analyzoval spisy, chodil se podívat do těch spisů. Prostě dělal jsem veškerou práci. Postupně, jak jsem se obklopil lidma, asistentama, koncipientama, následně i se z nich stali advokáti, tak vlastně mám víc a víc pomoci a můžu se soustředit na to, co mě baví nejvíc. A v současnosti to je taková kombinace mezi, řekněme, takovou cílovou analýzou, rozhodováním se o strategii, jo, předvídáním nějakých výsledků a přizpůsobení strategie tomu, co se dá dosáhnout a kde už je to mission impossible. Samozřejmě jednám s klientama, no, a s protistranama. Případně v těch větších kauzách chodím na soudy, protože nechci uvrhnout nikoho ze svých mladších kolegů do té tíže, té zodpovědnosti za ty velké věci. I když samozřejmě je to otázka času, kdy i tam se probojujou a budou mě plnohodnotně zastupovat i v těch, řekněme, velkých zodpovědných věcech, kde v tuhle chvíli ještě zatím musím být já.
0: No, já mám už delší čas jako myšlenku udělat nějaký pořad, který bychom mohli nazvat, řekněme, Spravedlnost po česku. Měl by si nějaký tip, který vlastně si za svoji praxi zažil, který by byl zveřejnitelný a zároveň by byl zajímavý a poučný pro naše posluchače, co si zažil, ať už teda v tom trestním právu, nebo něco, co by se jaksi do této rubriky případně hodilo?
1: Jako v naší společnosti pořád jsou mýty. Jo. Například mýtus, že když nebudu vypovídat, tak mě budou považovat za vinného. Nebo když si sebou vemu advokáta, tak to vypadá podezřele. A to jsou vlastně mýty, které vlastně už ani nejsou. Možná, že vycházejí z nějakých historických zkušeností, ale dneska už to prostě není pravda. Jo. Ať už ty soudci, anebo státní zástupci a policie, většinou už jsou to natolik profíci, že když se tam zjeví advokát, tak to prostě berou jako pracovní záležitost, jako běžný den. Nikdo si to nebere úkorně. To samé, když člověk využije práva nevypovídat, tak se absolutně nic neděje, je to prostě jenom kratší ten výslech. Jo. A takhle, takže myslím si, že vytipovat si nějaké ty mýty, které vlastně pořád přežívají, a rozebrat si to, jo. Popovídat si o tom, co vlastně ta advokacie je, co v té justice můžete čekat. A čem staví, jo? Jestli staví na pravdě, nebo jestli staví na důkazech, na tvrzeních, kdo může vyhrát nějakou kauzu, jestli se dá prohrát vyhraná věc a naopak a podobně. To znamená, určitě bude lidi zajímat něco z té kuchyně, a pokud chystáš takovýhle pořád, tak bych ti určitě doporučoval nezvát jenom advokáta, ale pozvat si třeba i státního zástupce nebo i soudce.
0: A my jsme tohle plánovali kdysi dávno s Hankou Marvanovou, která přislíbila, že by se ráda toho nějakým způsobem zúčastnila, ale asi sám víš, že ona je velmi vytížená, takže zatím k tomu nedošlo. Já bych to viděl tak, že bychom si teď pustili nějakou další písničku a pak se k tomu tématu vrátíme. Co by si zdal teď?
1: Tak dali jsme si českou věc z desky Touha, tak teď bychom mohli zkusit třeba z poslední desky, která se jmenuje Bad Wars, Postelové války, a vyšla v angličtině, nebo dokonce ještě pořád vychází. No a tam ten výběr je, tak třeba rovnou tu titulní písničku Bad Wars.
0: Jasně, tak jdeme do toho. Posloucháte Rádio Hej a taky Rádio Kolo.

0: mám tady Mirka Krutinu z advokátní kanceláře. Ještě by si možná jí mohl lépe představit, aby posluchači, kdyby náhodou měli zájem a měli nějakou kauzu, nějaký problém, kam by se mohli obrátit?
1: No, v podstatě si mě najdete podle mýho vlastního jména a příjmení. Miroslav Krutina, to je moje advokátní kancelář, kterou jsem založil v roce 2004 po povinný praxi a nějakých zkušenostech. No a okolo mě se postupně ten tým nabalil, takže teď je nás 14 a snažíme se dělat to nejlepší, co můžeme.
0: Tak možná se tě zeptám, to je taková možná standardní otázka, mě to vždycky zajímá, uvidím, jestli odpovíš stejně jako mnoho dalších. Jak to vidíš s vymahatelností práva, popřípadě s předvídatelností rozhodnutí soudu dříve a nyní?
1: No, nemyslím si, že by se to zhoršovalo, spíš naopak. Myslím, že se to zlepšuje, ta situace. Je to tím, že se ten právní řád usazuje. Jo? Od roku 89, kdy vznikla celá řada nových právních předpisů a celý právní řád se překopal, tak vlastně nebyla nová judikatura. Hodně se čerpalo z minulosti, ale spousta věcí byla překopaných nebo úplně nových. Teďko v řádu těch desítek let, který uběhly, už přece jenom se ustaluje judikatura, soudcovský stav je stabilní dlouho a tudíž víc a víc se dá nějak jako předvídat, co vlastně ten, jako který soud asi bude požadovat a rozhodovat na bázi toho, jaký důkazy máš. Ale na druhou stranu, každý případ je jiný a je to o jako bezprostřední pohotovosti, o schopnosti shromáždit důkazy, argumentovat, spojit ty věci nějak a odprezentovat je. A tam se to děje často. Jo? Protože jedna věc je, jak to vypadá na začátku kauzy, kde máš polovinu informací, a druhá věc je, jak se to vyvine. A to předvídat úplně nejde, protože do té kauzy můžou vstupovat všichni hráči novinkama. Takže pracuješ vždycky s určitou mírou pravděpodobnosti. Ale není to chyba ani toho systému, ale je to spíš o tom, že skutečně realita toho procesu je taková, že se ty informace můžou vlastně skládat postupně.
0: Ale dá se říct, že když přijde za tebou nějaký klient a vybalí na tebe svůj problém a pokud možno teda nezatají nějaký věci, tak mu můžeš říct hned na začátku, jak to vidíš a s jakou pravděpodobností, co se může stát, tak to asi...
1: Když mě dá k dispozici celý spis a já ho můžu nastudovat, případně když je obsáhlej, tak a má třeba desítky tisíc stránek, tak to musí číst celý tým, no tak potom samozřejmě vím, jaký důkazy jsou ve spisu, co tam případně chybí, kde jsou nějaký mezery, co můžeme dokázat my, mi musí říct klient, protože ten zná ten svůj příběh. A mě nějakou dobu trvá, než třeba začnu chápat, co třeba mi neřek, nebo co by mohl on sám zjistit ze svého okolí, ať už od rodiny, od známých, od partnerů obchodních a tak dále. Takže je to proces, jo. Ale samozřejmě na začátku nějaký obrázek si udělám a co si budeme nalhávat. V trestních kauzách, když ke mně přijde klient, tak už většinou má za sebou vyšetřování, policie má několikaletý náskok, někdy dokonce už má prohraný první stupeň u soudu, takže doháníme náskok, který má druhá strana. A ty kauzy na začátku nevypadají dobře a teprve po opravdu důkladné analýze můžeš zjistit, že jsou tam třeba mezery, že jsou tam chyby, rozpory a tak dále. No a pak se začneš zajímat tím, jak to hájit, jestli věcně, to znamená, že se věc nestala, nebo se stala jinak, nebo za ní neodpovídá klient třeba. No a nebo procesně, že byly porušeny některé pravidla, které jsou natolik důležitý, že by se zbortil systém, kdyby se prostě takhle postupovalo. Pokud jde o menší porušení pravidel a tak dále, tak to třeba nemusí mít za následek úplný rozpad té kauzy, ale třeba jenom oslabení důkazní situace. Takže proces s procesníma námitkama nepochodíš vždycky, ale je to nějaký dynamický proces. Jo. A nevím, jestli už to není moc specifický, to, co říkám, nevím.
0: A myslíš si, že my jsme moc dlouho nemluvili, že soud dá také na příběh? To znamená, že nejenom na nějaký třeba právnický kličky, nebo já nevím, nějaký administrativní, jak se tomu říká, to vystřihnu.
1: Formální
0: nějaký výhrady a že taky dá na příběh a řekne si, tak to asi bylo?
1: Určitě ano. Samozřejmě soudce musí taky nasbírat nějaké zkušenosti, aby našel nějakou rovnováhu mezi příběhem, nějakou podstatou té věci a potom těma technikáliema, který ten proces prostě nezbytně doprovázejí. Ten příběh může být důležitý, protože tam se někdy skrývají třeba motivy těch jednání. Tam se skrývají údaje, informace o tom, jestli se dá třeba nahradit nějaká újma jednoduše nebo složitě. Jestli třeba může dojít k nápravě. Vím si, že třeba spousta lidí, kteří jsou stíhaný, se dozná, ale tím to nekončí, pak se řeší trest. Jo. A velmi důležitý je ten příběh pro to, aby soud zvolil adekvátní reakci toho státu, to znamená, jestli tam bude nepodmíněný trest, nebo podmínka, jestli tam bude peněžitý trest, nějaký obecně prospěšný práce a spousta dalších aspektů, které se rozhodují, nejenom ta vina nebo nevina. A tohle všechno ten soud načítá i z toho příběhu a těch okolností.
0: Tak si zase pustíme nějakou písničku. Já připomínám, že se bavíme s Mirkem Krutinou tentokrát na téma advokacie a obrany jednotlivých klientů, který kdybyste náhodou potřebovali, tak určitě ještě na konci zmíníme adresu advokátní kanceláře. Je to tak možné?
1: Určitě budu rád.
0: A co si dáme teď za song?
1: No tak vlastně brali jsme z druhé desky i z třetí desky, tak pojďme skočit k první desce. Tam je hnedka první písnička Talk to me, nebo Mluv se mnou, což vlastně tak trochu souvisí s tím mým povoláním, kde se řeší neustále nějaký konflikty. Takže a dokonce na obálce té desky je teda box. Holky vyskočí do vzduchu a jdou po sobě v boxerkách, takže vlastně Talk to me.
0: Tak jdem
1: si
0: do
1: myslím,
0: toho.
1: Že je dobrý typ.
0: A já myslím, že Talk to me je zrovna song, který u nás v rádiu hrajeme.
1: Tak to mám dvojitou radost.
0: Tak jdem do toho.

0: jsme zpátky ve studiu a povídáme si s Mirkem Kultinou teďko na téma advokacie a jak to vlastně chodí a případně možná i vymyslíme nebo naplníme obsahem tu myšlenku Spravedlnost po česku a uděláme nějaký seriál v našem rádiu. A já mám jednoho kamaráda nebo kolegu a ten má kapelu ze samých pozounů, jak se říká, a on má realitní kancelář a rozhodl se, že složí song, kterým bude prodávat dům a ten song se jmenuje Prodávám dům a složil velmi pěknou písničku a tím napízí touto formou klientům prodej toho domu. Máš ty podobný záměr nebo nenapadlo tě něco udělat, že by si klientům takhle formou písně pomohl?
1: Nenapadlo mě to zatím a ani se přiznám, to neplánuju, protože chceš nebo nechceš, ta advokace se dotýká dost vážných témat. A byť někdy pomůže, když odlehčíš to téma a přistoupíš k těm věcem trošku lehce, protože tě i napadají třeba věci, které by tě v tísni nebo pod tlakem nenapadly, tak si myslím, že pořád jako to není sranda, že těm lidem jde o hodně a že to prostě jsou dva různý světy, který si můžou vzájemně trochu pomoct, ale úplně je míchat nechci, když já sám v sobě mám oba obsažený, i ten hudební svět, i ten právnický svět, ale myslím si, že prostě
0: míchat
1: to úplně a už vůbec ne jako biznisově. Samozřejmě, že klienti, kteří mě znají díl, a s kterýma pracuju, si to zjistí, že mám kapelu. Občas se vyskytnou na koncertech a vlastně si to třeba dodatečně užijem. Ale v rámci té kauzy je to opravdu většinou boj, napětí, stres a tam není prostor pro nějaké juchání.
0: No, tak co bychom si řekli na závěr? Možná ještě nechám na tobě nějaké představení nebo pozvánku. My jsme se vlastně bavili o nějaké pozvánce, že budete mít koncert teďko. Jak je to?
1: My máme před sebou teďko dva koncerty. 19. září, to znamená teďko v sobotu, hrajeme na Nuselských slavnostech. Myslím, že od 6 tam máme vystoupení my a Dvany. A pak na Purple Festu, Žižkov, a tam si nepamatuju datum. Jo, ještě, že tady máme Solvínu sebou, která ty datumy ví.
0: To nebylo takže, slyšet.
1: Takže 10.10. budeme hrát na Purple Festu v Žižkov, což je strašně zajímavý podnik. A kdo tam nebyl, tak doporučuji se tam přijít aspoň jednou za život podívat.
0: Tak já zvu všechny naše posluchače, ať už posloucháte Rádio Hej nebo Rádio Color. Poslední pozdrav teda na závěr.
1: Já bych, jako ještě jednu písničku myslíš?
0: Nebo? No jednu písničku dáme určitě.
1: Vlastně by mi přišlo zajímavé, co by lidi řekli na náš úplně nový song, respektive nově vydaný. On už existuje díl, ale teďko vychází v rámci desky Bed Wars. A ta písnička se jmenuje 17 Lives a je o tom, že ty zpěvačce, zpívá to na ty, Skotnická, trvalo 17 životů, než dokázala vyslovit to, co předtím nedokázala. Než se osmělila vlastně říct tu větu, která byla pro ní předtím nevyslovitelná. Je to vlastně o vyznání lásky, může to platit i naopak. A je to o tom, jak všichni se zdráhají, bojejí, nevyslovej se a utečou jim životní šance, takže je to taková písnička na kuráž. Jmenuje se 17 Lives.
0: Tak jo, tak já moc krát děkuju a věřím tomu, že zase brzy se potkáme ve studiu. Ahoj.
1: Já se taky těším, moc ti děkuju, ať se daří tvýmu rádiu i tobě. Je radost s tebou pracovat.
0: Tak to. To jsme se nedomluvili.
1: Měj se, ahoj.
0: Ahoj.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Bluesový večer teda, protože je úterý a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík, dnes se dáme do bluesovek, tak odevírá k večerám, zřejmě asi, a potom taky kalendář. Co zkusíme za odevírá k večera dnes? Dneska zkusíme asi Zeppeliny třeba. Dejme tomu, no, tak uvidíme. Co to udělá, už jsem správně přepojený, takže dobře. Dobrý, no tak někdy to nevyjde na první dobrou, ale už by to mělo snad být. Tak zkusíme tyhle Zeppeliny, uvidíme, jak se to povede, jako odevírá k večera, pokusím se teda o nějaký bluesový kousek, věřím tomu, že to půjde. Tak, Led Zeppelin, co tady máme, dejme tomu tohle, tak jo.

Tak, to bychom měli cepelíny, jak říkají mládežníci. Led Zeppelin, tak. A dáme se do kalendáře. Co pak tam máme v kalendáři? V kalendáři máme to, sorry, že co se událo v dějinách muziky, konkrétně 6. října, no něco se událo, a tak se zastavíme nejdřív na roce 1945. To se narodil Robin Shaw. Robin Shaw, to jsou Flower Pot Men, známá toť kapela z takový tý hippiesovský doby, ale to už je dávno. Pytel kalendářů, milí posluchači.

Tak to byly jak jinak než Flower Pot Man, a my se koukneme dále, co tady máme. My tady máme dále, co tady, no dokonce, dobrý. Rok 1951. V roce 1951, 6. října, se narodil Bobby Caldwell. To je člověk, klasický studiový muzikant a nájemný hudebník, který měl tu čest ovšem hrát u třeba Johnnyho Wintera nebo s Armageddonem, a či dokonce s Cactusem. To byla super kapela, považte. A Johnny Winter taky byla, nebyl žádný okresní přebor, že jo, to byla Liga mistrů. Co vám pustíme s Johnny Winterem? Já bych vám mohl pustit tu palbu, jak tam hrál Johnny B. Good, asi 6-minutovou, ale aby jsme se nějak bluesovku radši, abyste neříkali, já se urval z řetězu ten člověk.

Jinak Johnny Winter se s tím nikdy nemazal, jo. I ani s bluesovkama, on přišel a vypálil to tam do těch lidí z toho pódia, čuměli normálně všichni úplně puci. Tak, další máme takovou oddychovku 1950, no on se tady opakuje ten rok 51 ještě, no tak po druhý, 6. října se narodil Kelvin Cronin, to je Rio Speedwagon, nebo Speedwagon, to je taková jenom decentní věc.

Tak se mrknem dál, co tam máme po těch Real Speedwagon. Máme tady rok 1954. To se 6. října narodil v roce 54 David Hidegou. To jsou Los Lobos. Tak dáme.

Když jsou o těch starých písní, tak v roce 1956, 6. října, Elvis Presley vydává slavnou píseň, on měl všechny slavný, Love Me Tender.

Tak to byl božský Elvis, milí posluchači. V roce 61 se 6. října narodil Tim Burgess. To byli T-Pow. To je taky zajímavá grupa.

Tak to byly ty pau, hodně se to taky hrálo v klubech, jo, já si to pamatuju. A já si bohužel pamatuju hrozně věcí, ale zaplať pánbu za ty dary. V roce 1964, a to 6. října, Beatles natáčejí píseň 8 dní je v týdnu, přiloženo. Nepleťte si to s Olympikem a 8. den, to je úplně zcela něco jiného, ale tam v podstatě o to též, že týden má 8 dní, no tak jak kdy. No, týden má sice 8 dní, ale Jenda nasadil špatně. Tak Jenda nasadí, no tak s vinilama, že jo.

A máme tady, co tady máme dalšího? Další datum tady máme 1967. 6. října Jimi Hendrix Experience natáčejí písně pro rozhlasovou show BBC nazvanou Top Gear. To znáte, to je, byla velmi kultovní show. Hostem pořadu je i Steve Wonder, který si s Jimem zajamuje. No a to tady nemáme, protože Bůh ví, jestli to natočili tenkrát ty Angláni, to jamování. Ale Hendrixe bychom si pustit mohli, to o tom žádná.

Tak to byl Jimi Hendrix a konkrétně ve skladbě Pod strážní věží. To je od Boba Dylana a je to hezky udělaný s Jimi Hendrixem. Já tady mám 1973, Slade budou 3 týdny od 6. října 73 v čele britský hitparády albový s deskou Slades tedy. Tak co bychom tak dali, no? Zkusíme to. Já mám takový dojem, že to byla víceméně taková bestovka to album, ale furt to byly Slade, že jo? Tak bychom mohli něco hezkého od nich. Třeba dejme tomu, co bych tady našel od týhle kapely. Nějakou klasiku naprostou teda od nich. Třeba tohle.

V roce 1977, 6. října, herečka Brit Ekahn se soudí s Ronem Stewartem o $15 milionů. Nakonec se oba dohodnou mimo soudně. No. Za jedno nejsme bulvár, rádio, hej, tedy, a za druhý, já mám takový dojem, že některé paničky slavných umělců vynikají zvláštním druhem umění, vyloženě artistický dovednosti, jak ze svých protějšků udělat chodící peněženku. Jo. Takže dobrá rada, pokud jste teda slavný, že jo, může se stát, že jsou mezi vámi, milí posluchači, tací, tak dávejte pozor na to, která vás dovleče k oltáři. No a ještě tady máme rok 1980. Já bych teda zahrál toho Roda Stewarta, ale ten nemá žádný výročí dneska. A herečka Brit Ekland je herečka, to bych vám musel promítat obrázky. A to zase nejde, protože jsme rádio.

Tak ještě rok 1980. 6. října Bee Gees chtějí po svém dlouhodobém manažerovi Robertu Stigwoodovi 200 milionů dolarů jako náhradu za jeho špatné vedení. A nakonec se všechno vyřeší mimosoudně, vidíte to. A to máte jako ve fotbale, jo, to něco podělají hráči, nebo se jim nedaří a mění se trenér, jo, to jsou mi věci. Já tady ještě něco najdu, vydržte mi chvíli, aby jsme nějak zpytlíkovali ten kalendář do konce dneska. David Bowie, ano, jestli by byl k dispozici. Já se podívám do kartotéky tady, do naší. Tak mám tady jednu hezkou věc a to potěší fanoušky. V roce 1984, 6. října, David Bowie je po šesté na vrcholu britské hitparády s albem Tonight, které obsahuje i single Blue Jean. No, vidíte to. A to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 6. říjen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Na nic si nehrajem. Tak a co tady máme? Máme tady jedno přání, to bude do Big Beata po 9. hodině a na bluesovky nechodějí většinou. To je škoda, to je takový krásný hudby tady máme, ale já ji užiju chvíli a mám tady pro vás pozvánku, přátelé, pozvánku P1, protože se jedná o Nazdárky, to je undergroundová kapela naše vlašimská, jsou to milí kluci a hezky hrajou. Tak a píšou mi Nazdárkové. Vážení a milí, srdečně zvu na pražský koncert Nazdárků, který proběhne v pondělí 12.10. od 20 hodin v čítárně Unijazzu v Husické ulici číslo popisné 22, Praha 3, Žižkov. Takže, milí posluchači, to bychom mohli, jestli máte zájem a vy Pražané, co nás posloucháte, tak na Nazdárky můžete do Husické ulici na Žižkově taky, protože je to veselá kapela, hezky hrajou kluci. Tak to dáme, protože máme bluesový večer, tak dáme bluesovku Věční stany. A nezapomeňte teda v pondělí, jak tady píšou 22. tady zpět, v pondělí 12. října od 20 hodin v čítárně Unijazz v Praze na Žižkově. Takže ty Věční stany.

Takže nazdárci věční stany z jejich novýho alba, který se jmenuje Ze staré školy. Ano, Ze staré školy se to jmenuje. To je zajímavý album, nazdárku, doporučuju. Kdybyste ho někde sehnali, no ono se schání velice těžko, ale když se zeptáte kluků na koncertě, tak oni nám nějak poradějí a když budou mít, tak i dají čirou náhodou, kdyby ho měli u sebe. Tak, jak jsem říkal, přání nemám zatím v bluzovkách, ale pochlapil se Pankáč a že by Miriam Hruškovou. To je dobrá volba. Tak zdravím Pankáče a už to fičí.

0: Miriam Hrušková, ta mohla být velkou umělkyní, bohužel teda už nebude, no. Velice mladá odešla do hudebního nebe, no. A ještě tak nešťastným způsobem. Pak tady mám Honzu telefonistu, ten to vidí na Michala David...
1: Ježiši Kriste, slyšeli jste to?
0: Já už nevím, co plácám. Ten to vidí na Michala Prokopa. Framus 5 po 8.

Tak to byl Michal Prokop a Pomoz mi z jeho zánovního alba. Kuba z Louňovic dává pro paninku z taxíku a taky pro Honzu telefonistu dává Krausberry Vlakem na Kolín.

Tak, to byly Krausberry vlakem na Kolín. Já tady mám několik přání, musím si to protřídit a hlavně prohrabat desky, abych to našel. A já tady, Zdenal tady má přání na blues Folsomské věznice, ale to zas tak moc blues není. Jo, to je taková countryovka více méně, i když možná, ale já zkusím si něco udělat, abych Zdenálovi něco zahrál. Pak tady má Petr z Hraščic, to jdu najít za chvíli, to je dobrá věc. Pak tady má Tomáš Zubrnický a to jdu přehrabat desky, někde to tady musím mít na vinilu. Takže dáme si zatím nějakou bluesovku, jakou pak bychom si mohli dát. Blues. Vydržte mi chvíli a já jdu hledat ty přání. Tak, ku příkladu, Blues Express, Dan Garnero Trio, to je docela zajímavý. Tak si to dáme.

0: Thank you very, very much.
1: Tak a další tady mám Petra z Jižního Plzeňska, Steve Ray Vaughan. Tak jo, to bychom mohli, to je takový bluesový umělec. A tak jo. Tak, aby to lépe frčelo, píše Petr z Jižního Plzeňska, tak ať to frčí.

pak nám píše Mirda, Mirda nám píše Geneva McNess. Když blues, tak proč ne tato dáma? Co si od ní dáme? I can't heal si dáme od této dámy. Tak jo, zdravíme Mirdu a už by to mělo jet.

Tak to bychom měli jednu velmi dobrou umělkyni. Pak, jak jsem říkal, pak je tady ten, ano, náš stálý posluchač Tomáš ze Zubrnic, Honza Spálený mý lásky pouťový. To je, tuším, ASPM, mám takový dojem, a ty mají taky zajímavé věci. Jo, spíš než bluesový, tak hodně progresiv bluesový, ale tak jo, dobrý, zdravím Tomáše a posíláme.

Tak to by se měli lásky pouťový a já se podívám, co máme dalšího. Borek píše, že by rád Jimmyho Foresta. Nastojte, Jimmy Forest. Já tady mám single na značce United 1952. No to je, to bude možná dobrý. To je ještě to pravý klasický americký blues. Takže zkusíme, co tam najdeme. Jinak Jimmy Forest, jo, musím předeslat, že to byl saxofonista a je to vůbec jeho první solová věc, tohleto Night Train, v roce 52 první místo v žebříčku Billboardu v oblasti Rhythm and Blues a na vrchu se dlužila 7 týdnů. No, po těžkoště teda, to jsou mi věci. Tak se do toho dáme, zdravíme Borka a posíláme.

Tak to bychom měli od Jimmyho Foresta. Jinak ještě... Jinak ještě připomenu taková důležitá věc, že on dokonce začínal po boku kdysi dávno, narodil se dokonce v St. Louis, představte si to, a začínal po boku Faitha Merebla a společně pak s Andy Kirkem byl od roku 42 do 68. roku u Duke Ellingtona, považte. To jsou mi věci, vidíte to, co se tady u nás všechno, jo, a nahrával společně, mám takový dojem, u United Artists, nebo u koho, já teď nevím, to už bych vás tady otravoval detailama, jo. Pak tady mám jednu věc, ta je taky stěžejní, myslím právě na toho, tady si dal někdo přání na Roberta Slezáka, jo? Robert Slezák, vydržte mi, Petr z Raštic, ano. Málo kdo ví, že na Benešovsku, tady na Podbanicku máme vynikajícího bluesmana, to je nikdo jiný než Robert Slezák, a z jeho alba, který se jmenuje Holandian, vybral Petr z Raštic, vybral Piju. To je hezká věc. Taky zdravím, doufám, že jsem píseň napsal správně. No tak Piju se nenechá zkazit, že jo. To se nechá zkazit jedně, když pijete hodně, no to pak jsou problémy, ale posílám pozdrav všem bluesmenům a přeji příjemný podzim. Tak si to užijme.

Tak přátelé, mám tady přání od Zdenála. Co s tím? Sorry, stále mi jede deska. Mám tady přání od Zdenála. Folsom Prison Blues, to abych něco, co má blues od Keše blíž. Já tady hledám, projíždím tady album, ale že nejsem škor, že jo, tak já zahraju to Folsom Prison Blues, mu zahraju Zdenálovi, ať je nějaká sranda. Nakonec on to hrál, tohle hrál ve Folsomský věznici, on dělal hodně koncerty pro ty vězně, že jo, dokonce to je docela velmi vděčný publikum. No tak když jste v kriminále, že jo, tak jak mám, od zábavy není. Dobrý byly, a taky jsou dobrý nahrávky ještě ze státní věznice v San Lentinu, že jo, tam jsou taky pěkný, hezký záležitosti. Ale my dáme, náš zákazník, náš pán Zdenál rozhod. Jau. Nejhorší je, když se netrefíte do drážky, no, to je prasečina. A to jsem sběratel desek. A teď by to mělo být správně.

No, ono se okolo tý bluesový donácky to tak trochu točí, jo, to pouzom pri... jsou mi věci. Vydržte mi, hned se do vás dám. Tak, to je, mám potřeba sekretářku. Tady nevíte o nějaký mladou, pěknou teda, že jo? 90, 60, 90. Bluesovky dnešního večera uzavřeme klasickým blues, aby zde nál viděl taky, o čem to je. Tak, Red House a Jimi Hendrix, milí posluchači, a taky pro zde nále.

0: Rock for you.
1: Rádio Hej. Rádio Hej.
0: Na nic si nehrajem.
2: Bylo nějaký divoký časový znamení, no a vzpomněl zastavit gramofon s tím spáleným, jo. A jinak teda blues, že jo, blues, konkrétně tohle, třeba hraje Sonja Graves s Lubošem Andrštem, to udělali, jo, a jenže to má asi 6 minut, no, to už bychom se nenamačkali, no, a taky hodiny musí být, jo, jak jsem říkal, to mám ve smlouvě, to rádio není holubník, jo, taky musíte vědět, kolik... No, tak máme tady první přání dnešní rokový necelý hodinky. No, a nebudete mi věřit, co tam nevidím. Libor Mnichovický by rád slyšel planetu Jeronyma Bosche. No, to je dobrý nápad. To se cení, tak to dáme, no. Zdravíme Libora do Mnichovic a posíláme.

To je dobrá věc, tohleto. Progresivé mají všechno dobrý. Teď mi vypadlo z hlavy, z jakého to bylo alba, ale to je, jak řekají Zdělanci, to je marginální záležitost. Další je tady Vladěnka a posílá vřelý pozdravy a vřelý pozdravy manželovi Honzíkovi společně s holkama a posílá Expo Pension, ano. Hollywood Hills.

Tak to by... Sorry. Odělá ten podzim, to je mor na mě vždycky potom prohřátým létě, že jo, teď dokonce hlásejí, že bude pršet a sníh dokonce tady u nás prej, jo, to jsou mi věci. No ale píše mě Martin cokoliv od Linkin Park, já bych navrch, jestli můžu teda, já bych navrch, ne, to zaujalo třeba nám, jo, od Linkin Park, to je z Meteory, a Meteora je takovej zvláštní album, já vždycky si koupím desku, ještě když u nás byl krám s deskama, že jo, tak jsem si koupil desku, dělal jsem si kopie, kvůli tomu, že jsem chodil hrát po klubech, a znáte to, někdo vám to veme do pazourů, nebo mu to upadne, a jo, tak bych měl kdyby něco, že jo, a Linkin Park je totiž deska, která, album, jo, která se nedá vypálit, jako na černo. Jo, já jsem, normálně jsem, no, to vám nebudu popisovat, no, prostě jsem normálně zbořil bydle celý u mýho domácího kompu, jo, prostě se to seklo a vymalováno, ale jako dobře, a na jednu stranu to jako to nebrojím proti tomu, je to tak dobře, protože autoři mají právo na svoje tantiemy, aby vydali desku a kdejaký trouba, jako já třeba to pajcoval do nekonečna, jo, ale zajímavý. No a aby jsem se podělil, co nejzajímavějšího se mi stalo třeba za posledních pár týdnů. Za posledních pár týdnů se mi celkem nestalo nic, no taky v mých letech, že jo, ale stalo se mi teď, jako to dobrá událost, že buduju takový webový projekt o zaniklý železnici, že jo, a povedlo se mi na mobilu, teda u mě na serveru ne, ale na mobilu, že to jako responsivní menu. Menu, jo, to je důležitý pro mobilisty, že jo, který furt to koukají do těch mobilů, tak tam musíte udělat to menu na těch webech úplně jinak, aby to viděli. Mně to nešlo, asi měsíc vás to byl na prášky normálně, jo, a no, teď se to povedlo, takže to také mé zajímavý zážitek, a tady, ještě já už tady žvaním 2 hodiny, pro boha, to je hrozný se mnou, jo, ty Linkin Park.

Tak, to byl Linkin Park, Numb a mám tady Jaru Panták a Jara Panták by rád Metaličku Fade in the Back. No, a já jsem vedle jak ta jedle, protože to bude asi v deskách. A počkejte, ono možná to bude i v playlistu. V deskách, kdyby to bylo, tak je to zdržení, protože to musím najít. Tak vydržte, já hledám. Možná to najdu. A když to nenajdu, tak to budu muset zahrát z desky. A ještě chvilinku strpení. A poslední chvíli, že jo, to vždycky. Fade in Black, ano, správně, takže to bude hned. A dneska zdravím z Kamenice do Vlašimi a díky za vaši hudbu. Já jsem taky rád, že děkujete za naši hudbu, i když zase musím říct, že to není moje zásluha, že já to nenahrál. Já nehraju s Metallicou, ale i tak já to rád poslouchám, je to dobrý, tohle, to jako...

Tak to bychom měli metaličku jako víno a máme tady Petis. Petis píše, že by AC/DC The Jerk, že je to Prima Blues. Já jsem původně myslel, že se překlep Petis, že myslel Big Jack, to je taky od AC/DC, ale já si myslím, že to bude asi dobrý, protože studiovka má 5 minut, téměř 6, a živák je dvakrát tak dlouhý, jo? Takže asi to bude dobrý.

No tak blues to je, i ta Septima na konci, že jak bývá zvětšenou blues. Dobrý, jo, Jaroslav Panták, tady má Metaličku, tu jsme hráli. On mi psal totiž dvakrát, tak to tady vyskočilo jako double. Ale mám tady Sisu a Sisa píše, jestli by nešlo Depeš. Šlo by Depeš, proč by nešlo Depeš? Depeš jsou dobrý a hodně se to poslouchalo v 90. Já pamatuju, mě se jsem jako starý páprda, že jo, tak mě se taky líbilo. Třeba Choďme jich botách. Walking to my shoes. To byla dobrá věc. Ale co to chce, Sisa? Jo, tohle.

Jinak jsem zapomněl říct, jo, to je důležitý info, zapomněl jsem říct, že to všechny, co jsou, co se dějí u stroma v Sázavě, a taky pro mě děkuju a pro všechny, kteří mají rádi depešáky, moc děkuji, píše Sisa. Jak se říkám, jako depešáci teda, to je takový ten kolorit těch devadesátek, jo, a fakt se mi to taky líbilo, že lidi v mém věku teda osobně poslouchají, co vy jste se děsili, někdy se poslouchají, no, ale já jsem teda jako to, a dokonce Jenda junior, Sinátor, taky to, taky hodně měl těch desek. Dobrý, pak tady máme ještě tady máme Juráška. Jurášek mi tady napsal, že chce Aceptit, ale podle toho, co napsal Jurášek, tak myslím, že to bude asi Bows in the Wall. Asi zřejmě, no, se to stane, když se člověk překlepne. Tak já to trefím, možná, že to bude ono, tak to dáme. A možná ještě jedno přání, protože za chvíli budeme zabírat krám s básněmi, co je dneska. Dneska je úterý, tak budeme hovořit francouzsky po 10. hodině, parlez-vous français. Jo. A to je dobrý, se naučíte jazyky, že to kolikrát umíte, tolikrát jste člověkem jazyků tady. Abych to nezdržoval, zdravím Jurášku.

Jinak ještě tady mám trochu rachotu, bychom mohli systém of Down, bychom si mohli dát, no, to taky není špatná kapela. Jinak ještě k těm Depeche, jo. Já jsem svýho času hodně dlouho hrál v jednom nejmenovaném rockovém klubu v Lašimští, ve kterém, a tam občas chodili fanoušci Depeche, tedy kapely, taky tam chodili pařit a tyhle ty lidi byli takový, vždycky se mi, hrozně se mi líbili, oni byli jaký kultivovaný, jo. Rocker, ten se ožere, jak to boží prase, že jo, ale tohle to jsem jako nevěděl tam, jako takový, fakt jako dobrý, a ostatně i ta muzika nebyla špatná, jo, ježiši, co, jo, systém, ano.

Přišli mi ještě tři přání, ale stihnem jenom jedno, protože se blíží desátá a už tady netrpělivě tady přišel už ten Fandových, tady francouzský slovník pod paží a hlavně francouzský desky, jo, takže budete poslouchat za chvíli francouzský Big Boss. Upozorňuji, že jsou tam většinou teda fakt dobrý věci a zajímavý, který se na mnozích tomu češtinovi dávám, který se na mnohých rádiích nevysílají a neslyší. Fandových to má fakt pěkný a taky ho obdivu, kde ty hezky vůbec chání, to snad do té Paříže musí proto jezdit, jo, protože tady se to běžně nekoupí. Tak jo, tak to bude po desátý, bude tady Pavlík Souza, náš stálý posluchač, ten má, co tady má, Lady in the Black. To je klasika, to je rockerů, chrám i tvrz, milí posluchači, takže si to dáme, Lady in the Black, já se budu muset s váma rozloučit a budeme se slyšet, co je dneska úterý, zítra je středa, Big Beatu třeba. Takže velká rocková show, taková ta míň větší, ta úplně největší je v sobotu. Takže velká rocková show od 19 počítaje kalendář, jo, do 23 hodin, tedy do pozdních hodin večerních, milí posluchači. Já vám děkuju za poslech. Mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn. A na hejku, to vždycky... A už jsem s tím otravený, jo. Ale držte vlnu.

0: slyšíte výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu našeho pravidelného pořadu přeje František Vich. Tak co tady dnes máme za sešlost? První čtvrtina bude patřit nesporně výborné pařížské dvojici Tarmac, jinak bočnímu poněkud akustičtějšímu projektu rockových celebrit Louise Attaque. Po nich si dáme netolik známý a malinko rokově experimentující soubor z Bruselu Vitas Gerulaitis. Třetím jménem dnešní základní čtyřky bude jemně folkroková zpěvačka Axel Renoir a kvarteto zkompletujeme společně s kapelou Totoro. Ačkoliv i ona, podobně jako Axel Renoir, pochází z Bretaně, hraje něco úplně jiného. Zjednodušeně instrumentální rock. Jméno skupiny Louise Attaque padlo v našem pořadu už několikrát. Dokonce jsme ji poslouchali hned v úplně prvním díle. A několikrát už zaznělo i jméno jejich frontmana Gaetana Russella. Podobně jako jméno skupiny Tarmac, což byla v letech 2000 až 2004 jakási akustičtější bokovka Louise Attaque. Bylo to v období jejich pauzy a své síly tehdy spojili právě zpěvák a hlavní autor Gaetan Russell a houslista Arnaud Samuel. V porovnání s Louise Attaque je první album Tarmacu z roku 2001, nazvané L'Atelier, i poněkud temnější. Ale dejme si hned první ukázku z téhle desky. Jmenuje se Dis-moi ce qu'on.

dvojice Tarmac z jejich prvního alba z roku 2001. I když je pravda, že Russella a Samuela minimálně na nahrávkách vždy doplňují další hudebníci. Z této poněkud temné, ale vynikající desky jsem vybral ještě jednu skladbu. The Frontier Opeth.

Druhé album z roku 2003 s názvem Notre Époque je jen lehonce popovější. V každém případě obě jsou skvělá. K ním bychom měli připočíst ještě jedno živé dvojalbum, natočené těsně před Vánocemi 2003 a vydané v dalším roce. Jinak pokud jde o domovské Luisa Tak, tak ti svým vlastním tempem stále fungují. A od doby Tarmaku natočili dvě novinková alba a podobně Gaetan Russell dokonce tři solovky. Teď ale ještě jednou Tarmak a ukázka z onoho druhého alba. Jmenuje se Volare.

Ve francouzských vychytávkách se trochu symbolicky přesuneme z Paříže do Bruselu. Když jsme tady před pár týdny poslouchali dvojici Sage Comme des Sauvages, zmínil jsem, že její ženská polovina Ava Carrère předtím zpívala i v bruselské skupině Vitas Gerulaitis, ale vůbec jsem nepřipomněl, že v ní působila i druhá polovina tohoto dua, kytarista a celkem všestranný hudebník Ismael Colombani. Tady měl na starosti třeba i samply. Dalšími členy pak byli bubeník David Costanaro a klávesistka Celia Jankovsky. Všichni se ale podíleli i na velice zajímavých vokálech. No a pokud je vám ten název poněkud povědomý, tak jste na správné stopě, protože skupina si jen lehce poupravila jméno někdejšího slavného argentinského tenisty. Stylově jsou docela těžko zařaditelní. Muzika je to docela experimentální, místy hodně ulítlá, místy má člověk pocit, že je to snad nějaká recese, ale hned vám zkusím něco nabídnout. Z prvního eponymního alba, někdy též označovaného jako Per Soleil z roku 2011, to bude skladba Tu t'énerves pas, nebuď naštvaný.

Po prvním albu z roku 2011, na kterém se podílela i zmiňovaná zpěvačka Ava Carrere, a z něhož jsem vybral asi tu nejkonvenčnější skladbičku, přidal je Vitas Gerulaitis v roce 2015 druhé s názvem Le Tigre. Z něho vám nejprve nabízím Bloqué Papier.

oproti Vitas Gerulaitis je následná spolupráce Avi Carrere a Ismaela Colombaniho v podobě dua Sážkom de Sauvage o poznání méně ulítlá a experimentující a zhruba řečeno posunutá blíže world music. Nicméně i tahle bruselská záležitost je hodně zajímavá. No spíše byla, protože nic aktuálního jsem neobjevil. Tak aspoň ještě jedna ukázka z druhého alba z roku 2015, nazvaná Classic Indic.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Zpěvačka, kytaristka a skladatelka Axa Renoir je původem ze Josla v Bretani. Je roční 69 a její občanské jméno je Fabienne Menia. V bretaňském Rennes také studovala na konzervatoři. V roce 1994 má první singl s písničkou Lulu a vychází souběžně i první album, nazvané Magnon et Matinée Dansante, na něž si napsala veškerou hudbu i několik textů. Z něho jsem vybral La Cour des Grandes, což byl pro změnu single číslo 2.

První album Axel Renoir, které jinak vyšlo hned u Warneru, bylo velmi úspěšné a důležité bylo i její vítězství v jedné televizní soutěži. Následuje duet s Nicolou Sirkisem ze slavných Andošin a dokonce i nominace na cenu Le Victoire de la Musique jako nejlepší nový umělec. Z druhého alba, nazvaného Rose a vydaného v roce 1998, jsem vybral písničku Très Julien sous la Lune, 13. červenec za úplňku.

Axel Renoir z jejího druhého alba v pořadí. V roce 2002 následuje třetí, ale postupně dostává i stále více zakázek na scénickou a filmovou hudbu. A protože se jí na tomto poli velmi daří, myslím, že to je i parketa, která ji živí v posledních letech. Její jméno vidím třeba u docela dlouhého seznamu televizních inscenací. Jeden takový příklad je i hudba k televiznímu ekologickému seriálu Ushaya Nature z roku 2007. Právě z příslušného soundtracku jsem vybral skladbu Evergreen, kde uslyšíme i zpěvačku Emily T.

Kvartet s názvem Totoro pochází z Rennes a kdybych se měl pokusit o nějaké jejich zaškatulkování, tak produkují něco mezi post-rockem, progresivním rockem a jazz-rockem. Jejich produkce je až na pár výjimek bez vokálu, ale přesto zajímavá. Po prvním eponymním EP z roku 2010 jim vyšla postupně 3 alba. Vezmeme to po pořadě a z toho prvního, pojmenovaného All Glory to John Baltar, z roku 2011 si dáme část té skoro titulní, tedy John Baltar. Taky jsem si říkal, co by to mohlo být za chlapíka, když mu Totoro věnují všechnu slávu, ale když jsem našel jednoho recenzenta, který vypátral, že by to měl být jen nějaký příslušník amerického vojenského námořnictva a důvod taky nepochopil, tak jsem to pustil z hlavy.

skupina Totoro z jejich prvního alba. Tahle skladba nebyla celá, má jinak skoro 9 minut, ale ono je to s výběrem vůbec malinko složitější, protože hodně skladeb je docela dlouhých, navíc s různými změnami temp i hodně decentními pasážemi, takže do rádia neúplně ideální, ale jinak je to muzika, která myslím stojí za pozornost. V roce 2014 mají Totoro druhé album, Home Alone, a z něho jsem vybral Mod Rock.

Za posledních 5 let se nové skladby neobjevily a teprve letos se začalo něco málo dít. Všiml jsem si, že od září do dubna jsou naplánované koncerty a současně se objevila nová pětice s názvem Do It Later, která je tvořena hned 3 členy Totora. Takže to vypadá, že i ty současné koncerty už jezdí pod novým jménem. 2 snímky nového projektu už jsem objevil a znějí v zásadě jako předchozí kapela, přičemž jsou oba zpívané, a to anglicky. K těm se možná taky někdy dostaneme, teď ale ještě do třetice Totoro z jejich posledního, 3. a možná nejlepšího alba Come to Mexico z roku 2016. Jeden kousek z této desky tady už kdysi zazněl a pro dnešek jsem zkusil vyfiltrovat část skladby Son Pur Son Repos, tedy 100% klid.

Noah se sice narodil ve francouzském Sedanu, tatínek byl Kameruňan a maminka francouzská, ale dětství strávil spíš v tom Kamerunu, kde taky začal hrát tenis. Tím je také částečně předurčena i jeho hudební parketa, která se pohybuje především ve hranicích reggae, pop, afro. Přičemž třeba ono poslední album se nese více v lehkém popu. Jeho jediná jednička z francouzské hitparády Aux arbres citoyens z roku 2007 v našem pořadu už před časem zazněla. Tak dnes dáme jiný, trochu starší single Le Lion, Lvice z roku 2002. Ještě moc děkuji za všechny ohlasy z poslední doby a doufám, že jsem nezapomněl odpovědět i na ty některé dotazy. Toť vše, naslyšenou za týden se těší František Vich.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.

0: rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
7: No, chlapče, to už tady bylo.
5: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
1: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hej začíná dvouhodinový speciál rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Dnešním otevírákem bude jedna nově remixovaná a remastrovaná heavy metalová klasika, kterou jsem vybral z aktuálně vydaného remixovaného a remastrovaného LPčka Sad Wings of Destiny, které kapele Judas Priest vyšlo před 50 lety, tedy v roce 1976. Zatím jsem tuhletu staronovou fošnu prolétl jen zběžně a musím říci, že se mi jedna upravovaná část moc nelíbí. A abych nekecal jen tak do větru, nabízím vám remixovanou verzi klasické pecky Victim of Changes. Ta na původní nahrávce začíná velmi pozvolně, jako by zpočátku tichounký zvuk přicházel z velké dálky a postupně se přibližoval a zesiloval, což se mi líbí více než u této nové verze. Ale víte co? Určitě je lepší slyšet ten rozdíl na vlastní uši, než si o tom nechat od někoho vyprávět, takže vám nejprve pro srovnání přehrají kratičký úvod klasické verze, kterou mám ve své vinylové sbírce, a pak celou nově remixovanou skladbu. Ta je samozřejmě pořádně nabušená, všechno v ní dokonale basuje a řeže, což je super. Škoda jen toho upraveného úvodu skladby. Však si to posuďte sami.

Tak tohle to byl úvod staré klasické verze písně Victim of Changes a teď si dáme její novou remixovanou a remastrovanou podobu.

0: rokové démanty.
1: Skvost ty rokové historie i současnosti.
2: Michelle, take one.
3: One, two, three, four.

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
3: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
4: Byla jedna hodina po půlnoci.
5: Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.
9: Rádio Hej.
10: Rockové diamanty.
11: Skvosty rockové historie i současnosti.
12: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Společně s Petrem Zlámalem jste se přehoupli do druhé poloviny rockových démantů věnované především klasickému rocku a heavy metalu, takzvané staré školy. Ze stále ještě aktuální nové fošny Curthom Profecio amerických thrash metalistů Anthrax vám v této 60-minutovce nabídnu hned tři skladby. Za okamžik to bude 4,5-minutová vypalovačka My Victory, která celé tohle letošní album uzavírá, a v samém závěru tohoto speciálu, a to ve zcela obráceném gardu, přihodím ještě dvojici propojených skladeb. Krátkou instrumentálku Persistence of Memory a na ní navazující druhou těžkotonážní pecku The Long Goodbye. Prostě si prohodíme počátek této desky s jejím úplným závěrem. Ladies and gentlemen, na scénu přichází jedna z kapel takzvané velké thrash metalové čtyřky. Americká pětice Anthrax vám ze svého novinkového alba Curthom Profecio přehraje tvrdou šupu My Victory, mé vítězství.